0: Espresso macchiato.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se

0: Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tiskulevně.cz. Náplně hned.
5: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: teatre, koncerty, divadelní představení a tak dále. A to, co nás ještě čeká, toho je poměrně také dost, takže teď zrovna jsme uprostřed takového týdne pro rodinu, kde vlastně pro lidi s kuřimi, kteří mají zájem, se představují různé sportovní oddíly, sportovní aktivity, už mohli si střihnout kuřimskou padesátku. No a čeká nás toho ještě poměrně hodně, třeba koncert Pokáče a to vyvrcholení oslav by mělo být v září, protože v září bychom měli otevřít rekonstruované náměstí Osvobození a na tom náměstí chceme udělat pěkný koncert, takže podle všeho by se to i mohlo povést a hrát by tam měla kapela Lucie.
1: To byl podcast Zaostřeno na region. Tentokrát byl naším hostem starosta města Kuřim, pan Drago Sukalovský.
2: Zaostřeno na region.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně.cz.
1: Náplně hned.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Cinella.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitosti. Týká se to většiny majitelů bytů, domů nebo pozemků. Lidé s daní nad 5000 korun mohou zaplatit na dvě části. Druhá splátka je do konce listopadu. Kdo daně neuhradí včas, musí počítat s úrokem z prodlení. V Česku výrazně přibývá podnikatelů. Za první 4 měsíce letošního roku jich přibylo přes 15 000, což je meziročně o 41% víc. Podle analýzy jde o nejvyšší přírůstek za posledních 6 let. Nejvíce nových živnostníků přibylo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Fotbalisty Paris Saint-Germain přijal sám prezident Macron. Hráči vítězného týmu Ligy mistrů dorazili po sobotním triumfu do Elizejského paláce. Předtím slavili s desítkami tisíc fanoušků pod Eiffelovou věží v Paříži. Oslavy byly přes den klidné, a to navzdory nočním násilnostem po finálovém zápase. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Tahle zpráva řidiče v Brně a na jihu Moravy potěší. Žádné nové uzavírky na dálnicích a silnicích první třídy se v našem kraji v létě nečekají. Silničáři je naplánovali až po prázdninách. I tak ale bude situace místy až kritická kvůli pokračující přestavbě D1 a D2. Třeba v Brně komplikuje dopravu už teď uzavírka na průtahu Bosonoch. Dneska se obloha nad Brnem a jižní Moravou zatáhne, sprchne a teploměr ukáže nejvýš 23 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a tak se tady zase ti tři koumáci setkali. Michal, Jasmin a David, čau lidi.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pokud jste dneska nemohli spát, tak víme, čím to je. Dneska byl modrý úplněk, druhý úplněk tohoto roku.
1: Jo, takhle.
3: Takže to nebylo tím, že jsem včera po obědě asi 3 hodiny spal.
2: Ne. Modrý úplněk.
1: Tak vám přejeme krásné ráno. Pitbull, Back in Time pro vás, kdo nás sledíte. Pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno. Excuse me, baby.

0: Tohle je Pitbull. Back in time na Hitrádiu 6 hodin, 6 minut, krásné ránko. Za malou chvíli je tu minuta šampionu, přesně tak, jak jste zvyklí, budeme po vás chtít, jak se jmenujete, odkud jste, no a když byl ten úplněk, co jsme tady nakousli před chvílí, tak co se vám zdálo, nebo jak se vám spalo, nespalo, jo, tak to nám můžete sypat na 777-937-777 a já bych se vrátil k víkendu, za mě krátkej.
1: Jako vždycky, ano.
0: Co u tebe, Davide?
2: Ještě kratší než obvykle.
0: A mi se doma povedlo se, nevím, jestli jste si toho všimli, ale mně se povedlo se spálit.
1: Co ty přišel?
0: No ale, a možná to máte podobně, vy, kdo posloucháte, ono v sobotu bylo tak, nebo aspoň tam, kde jsem byl já, na východě Čech, tak jako pod mrakem a sluníčko, a já, ať jsem na tom slunci nebyl dlouho, tak teďka rakan červanič, ale jako...
1: Já si trošku myslím, že Michal kecá. Protože David mi potvrdí, že on má to opálení takový jako čokoládový vyloženě, jo. Opravdu jako když jdete do solárka nebo na postřik, ale od sluníčka to máte takový zlatavý.
0: Čokoládový,
2: jo? Já mám to nestyd.
0: Předky v Itálii. Čokoládový Michal.
2: Dělali ti nechty?
0: No dobře.
2: V tom salonu.
0: Dobře. Tak to byl můj víkend, takže váš víkend v pohodě, dobře. Tak
1: jo.
0: Tak jo. Tak pojďte nám napsat, jak se vám spalo, co se vám zdálo. 777-937-777. Tohle je Sia a já jdu obdivovat svoje krásné čokoládové opálení.

0: Tohle je Sia, Elastic Heart na Hit Radio. 6 hodin, 11 minut, krásné ránko. Modrý úplněk, ze včera na dnes, a ptali jsme se vás, jak se vám spalo, případně co se vám zdálo. Startuje minuta šampionů právě teď.
1: Lucie Bruntál spala jak miminko.
0: Ivča Praha jede směr práce, v noci se k ní přitulila dcera, že se jí zdálo, že na ní útočí velký komár.
1: Lukáš Lunchkroun spalo se krásně, až se mu v 11:30 v noci nechtělo vstávat do práce.
0: David Žacler, žena při úplníku nemůže spát, nevím proč holky to tak máte, ale dvojčata spí normálně.
1: Je to tak. Evča Frýdek Místek, zdálo se jí, že je u moře a má pohodu, bohužel to byl opravdu jen sen.
0: Káťa Vrchlabí pije kávičku, chystá se k doktorce na předoperační vyšetření, držte mi palečky, zdraví celý skvělý tým a její kamarádku Helenku, která ji odveze k lékaři a spala jak miminko při úplňku.
1: Anka Ostrava, spinkalo se jí velmi dobře.
0: Míša Třebíč, spalo se mi skvěle, o víkendu byla v Bratislavě na koncertě Iron Maiden, úplně boží zážitek.
1: Květa Děčín, úžasný víkend s nejlepší kamarádkou, výlety Papáníčko, Váleníčko a skvělá nálada.
0: Hezky, tak já myslím, že vy, kdo nás ladíte, posloucháte, jste se určitě v nějaké zprávě poznali. No a společný jmenovatel pro nás všechny teď bude muzika Linkin Park, The Emptiness Machine. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na 7 ladíte Hit Radio. Ed Sheeran, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Pojďme se ještě pravděpodobně naposledy vrátit k hokeji. Mistrovství světa skončilo. A i když teda pro nás, pro náš hokejový nároďák nic moc, tak pro jeden národ to bude pravděpodobně navždycky nezapomenutelný turnaj. A to pro Nory.
1: To jsem se chtěla zeptat.

0: jak jsme tady řešili, že jakmile my vypadneme, tak už to většinou moc neřešíme, takže já už byla úplně mimo, tudíž nevím nic.
1: Já to sjel třeba tak 3 minuty předtím, než jsem tady o tom začal mluvit, protože to mám úplně stejně, taky jsem netušil, co se dělo. Takže Norové porazili v boji o 3. místo Kanadu.
2: Jo.
1: Těm to teda moc přeju. No a kdo pak nám to vyhrál? Co, Davide?
2: No tak vyhráli to Finové, což bylo trošku překvapení, protože podle bookmakerů byli favority domácí Švýcaři. A zajímavostí tady z toho duelu je, že pokud se nepletu, tak Švýcaři prohráli už 3. finále za sebou.
1: Ajaj.
2: Vždycky v tom finálovém zápasu prostě tahají za kratší konec provazu.
1: Já jsem to teda Švýcarům moc přál. My jsme měli doma trošku neschody s přítelkyní, protože ona říkala, no, vyhrajou to Finové samozřejmě. Já říkám, já bych to přál Švýcarům, ona ne, vyhrajou to Finové samozřejmě. Protože když si vzpomeneme 2 roky zpátky, když jsme tady na domácí půdě vyhráli my ten šampionát, tak to byla bomba, jo. Tak úplně jsem jim to tam posílal tu energii a nedopadlo to. Nicméně příští rok se má hrát hokejový mistrovství v Německu, což budeme mít kousek, takže tam pravděpodobně asi už teď plánujete vyrazit i vy, kdo nás sledíte. A podle všeho by náš nároďák měla spadat do skupiny B, kde bude Kanada, Švýcarsko, Amerika, Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán a my. Ze mě stal hokejovej takový jako panda, no, hodně letos.
0: Z nuly na 100, takzvaně.
1: Protože Jasmin jenom sedí a kouká a říká, jak to ví? No čtu to tady. Tak za rok možná, nějaká medaile.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betel Neškopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Z let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
13: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
12: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
14: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
15: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gory.

Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Nehodu máme aktuálně hlášenou na Blanensku. V Nových Dvorech na místní komunikaci havarovalo osobní auto. Projíždějte tam s opatrností. Šťastnou cestu a v pořádku dojďte.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Demilová, to Let It Go, taky Hit Radio 631 a taky David.
1: Ranní update.
2: Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo 5. titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli v finále už po třetí za sebou. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze prodal za rekordních 34 milionů korun. Jde o nový autorův rekord, ten předchozí držel obraz Nevěstka. Dílo z roku 1919 přitom začínalo na vyvolávací ceně 9 milionů. 342 milionů, to je množství balíčků, které bylo v loňském roce přepraveno v Česku, meziročně nárůst zhruba 8%. Naopak listových zásilek, doručených zejména Českou poštou, ubylo o skoro třetinu na 218 milionů.
3: 342 míčů, to je přece strašně moc.
2: Aby jsme si to dokázali líp představit, tak kdyby každý Čech v produktivním věku poslal balíčky, tak to vychází 49,6 balíčků na osobu, to znamená 50 balíčků, každý z nás, jak teď posloucháme.
3: Tak to za mě. Já si myslím, že dokážu za rok třeba max 20. Jo. A to je dost taky.
0: Já se směju tomu, že nejsem překvapen, že David to přepočítal na jednoho člověka. Takže 50 balíčků jeden, tak já jsem teda nad průměrem.
2: Nad průměrem. Já jsem možná taky mírně nad průměrem, člověče.
0: Ono, Jasmin, myslím si, že kdybys to zčotla, to tvoje noční nakupování a tak dále, víme, jo. Že to tak jako kilečko dá, určitě, určitě. Máme pro vás balík do ruky, song do ruky. Entrance, Stayin' Alive. Tohle je srdcovka, kterou vybrala naše hudební manažerka. Já se teda přiznám, já jsem vůbec nevěděl, že Entrance udělali remix Stayin' Alive. Vy jste to věděli?
2: Teď už to víme.
0: Teď už to víme. Pro mě to je teda úplná novinka, možná i pro vás, kdo posloucháte. Tak pojďme na to a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak Stayin' Alive od Entrance na Hit Radio v 6.33. Hezké ráno. Stayin' Alive.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, ač trochu zamračené, tak snad parádní. Ray Dalton 6:39 na Hit Radio.
1: Představte si, že v noci jedete autem a najednou tam vidíte tunel někde na místě, kde ještě včera vůbec nebyl. Tak co byste udělali? Někdo by možná zabrzdil, někdo by se otočil, někdo by se rozhodl to projet, pokračovat dál. A přesně na tomhle stojí story, která teďka obletěla sociální sítě, kdy měl teda údajně neznámý muž pod most namalovat falešný tunel a zmást takhle desítky řidičů. Což by bylo dost mazaný, ale taky ujetý samozřejmě. Nicméně pokud jste tuhletu storku už slyšeli, tak to má háček, je to celý fake a má nám to jenom ukázat, jak my pak vidíme něco na sítích a hnedka to všechno pošleme dál, aniž bychom si to ověřili.
0: Takže zase umělá inteligence.
1: Ano, je ano. To tak, je to jenom vygenerovaný obrázek, ale tyjo, kdyby někdo tohle fakt udělal, to by bylo hrozný.
0: To byla pohádka, ne vlastně, jak se to jmenovalo, Kojot Vilda a pták uličník, ten mik-mik. Jak přece maloval ty falešný tunely na tu skálu, aby se o to vždycky aby se o to vždycky ten kojot rozsekal.
1: A jo, už to víte.
0: To bylo ono.
1: Já.
0: To je vončo, no. Takže vlastně zase tak jako odpravdy to není, když to bylo v pohádce. No tak my se o vás, kdo nás máte sebou v autě, postaráme. Bacha na falešný tunely a jak to vypadá na cestách, rádi poradíme. Bude doprava. Za moment, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Ferobet slaví 35 betonových let

0: zeď. Pit, pit. Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisku levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
17: Tweet.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolem 15 minut se zdržíte v koloně na tahu od Svitav na Brno u Lipůvky a na Blanensku v Nových Dvorech na místní komunikaci havarovalo osobní auto. Projíždějte tam s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 800 937 937. Když zavoláte na tohle číslo, tak vám to třeba může vydělat dovolenou v hodnotě 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Dovolená vašeho vlastního výběru, ale s Invií za 40 000 korun. To můžete tady vyhrát.
0: To je soutěž Připoutej se prosím. Máme tady pro vás virtuální letadlo, dohromady 6 řad sedačky A až F. No a pokud trefíte tu správnou sedačku, na které se nebo pod kterou se, jak říká Jasmin, něco schovává, tak můžete vyhrát dovču za 40 000 případně.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, třeba Člověče, nezlob se, nebo dva lupeny na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, anebo se tam neskrývá vůbec nic na té sedačce.
0: Tak a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání, hezké ráno.
3: Tady Kristýna, ahoj.
0: Ahoj Kristýno, krásné ránko, tak jaké máš ráno pondělní, co?
3: No, tak jde to.
2: Ve zkratce, hele, prostě
0: chápu,
2: pondělí, chápeme
0: byl,
2: to.
0: Byl víkend. Tak Kristýnko, jakou vybíráš sedačku, co?
3: Já vybírám 3F.
0: 3F.
2: 3F.
0: 3F. Ta ještě vybraná nebyla. Ještě se nestalo, že by se někdo sednul na obsazenou, protože máte to v Merku, je to na webu hitradio.cz.
2: Bylo a od tohoto týdne to bude v klubu posluchačů, takže tam se rozhodně registrujte, ať to všechno vidíte a nestane se vám, že byste trefili obsazenou sedačku. Nicméně 3F je volná sedačka, ale jestli se na ní skrývá ta výhra.
0: Kristýno, připoutáme se nejdřív.
3: Jsem.
0: Tak, jsme připoutaný. Tak co tam je? Co tam je?
2: Tak Kristýnko, dovolená za 40 000 korun z Invií, tam není, ale není úplně prázdná, to zase ne jako.
0: Já nevím, já už vím, co se tam schovává, já nevím, jestli to chci Kristýnce vůbec říct potom víkendu.
2: Ale jo, to je
0: řekla,
2: hezká
0: no,
2: výhra. Kristýnko, právě teďka vyhráváš Člověče, nezlob se.
3: No tak výborně.
0: No to je výborný.
2: Ne, tak hele, na ty upršený dny, to je super hra, jo, vrátíme se od mobilu k deskovkám, za mě paráda.
0: Já si myslím, tak, že Kristýna by spíš ocenila tu dovču za 40 litrů.
2: Tak, jo, hele, ale můžeš to zkusit zase v 8.50 a každý den takhle 6 pade, 8 pade, dokud to nepadne, tak máš šanci.
3: No jasně, samozřejmě.
0: Tak za dvě hočky se na tebe budeme případně těšit, tak vydrž. No ale takhle, je vidět, že jsme ti zlepšili ráno.
2: Šlo brno pro všechny.
0: Tak Kristýnko, vydrž na telefonu a zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Tak v 8.50 pokračujeme.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky zaměstnaly na jihu Čech hasiče i energetiky. Vychlámal stromy, zaplavoval sklepy a komplikoval dopravu. Bez proudu bylo po bouřkách až 10 000 domácností, večer už energetici většinu dodávek obnovili. Hasiči kvůli popadaným stromům a vodě ve sklepích vyjížděli více než 200krát. Nejhorší situace byla na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Byty v levnějších regionech v Česku zdražují nejrychleji. V některých okresech stouply ceny meziročně až o třetinu. Průměrná cena bytu je u nás kolem 5,5 milionu korun, v Praze potom přes 8. Nejlevnější regiony ale dohání zbytek trhu kvůli rostoucímu zájmu investorů. Tlak na ceny je největší hlavně v severních Čechách a na severní Moravě. Ze Srí Lanky se může stát nové centrum internetových podvodů. Policie tam od začátku roku zadržela už přes 1000 cizinců podezřelých z kyberkriminality. Úřady tvrdí, že se podvodnické gengy přesouvají z Barmy a Kambodže, kde proti nim začaly tvrdé zásahy. Podvodníci na Srí Lance zneužívají hlavně volnější vízová pravidla a kvalitní internetové připojení. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Šokující případ zaznamenali brněnští strážníci. Hlídka vyjížděla ke 14-leté dívce, které se udělalo v Denisových sadech hodně špatně. Opilá nebyla, ale tvrdila, že jí cizí muži nabídli cigaretu s neznámou látkou a ona si ji vzala. Když se hlídka zeptala opodál stojícího páru, proč dívce nepřivolal pomoc, mladá žena odvětila, že si kvůli ní nebude vybíjet baterku v telefonu. V Brně a na jihu Moravy čekáme dneska zataženou oblohu, přehánky a ojedinělé i bouřky. Naměříme nejvýše 23 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ráno.
14: Dobré ráno, ahoj.
12: Snídaně šampionů.
13: Popřejte dneska svým dětem všechno nejlepší, protože je den dětí, ačkoliv venku to tak nádherně a... není to takovej den jako na oslavu, jo, řekněme, jak to říct, takhle.
14: Takhle, děti, my víme, že tam jste, ať už nás posloucháte doma, rodiče vám mažou snídani, nebo v autě na zadních sedačkách, no na vás mluvíme přesně tak, tak užijte si svůj den, zvládněte to ve školce, zvládněte to ve škole a odpoledne by snad možná i mohlo vykouknout nějaký slunce, tak třeba nějaká zmrzka dopadne.
13: Doufejme.
14: Uvidíme.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je soundtrack pondělního rána. My víme, že se vám nechtělo, ale s muzikou je to vstávání lepší. Imagine Dragons 705 na Hit Radio a mě by zajímala jedna věc. Jestli i u vás v práci bojujete s pasivní agresivitou v kuchyňkách. Nám se tady totiž přes víkend objevil nad dřezem vzkaz. Je tam napsáno. Ta velká věc pod dřezem je myčka, slouží na mytí nádobí. To by tamto nádobí musel ale někdo dávat. Nevíme, kdo to tam dal. Pravděpodobně někdo během víkendu. Ale nás by zajímalo, jestli si taky takhle necháváte takové zajímavé vzkazy u vás v práci.
1: Já mám dokonce podezření, kdo to tam napsal. Aha. Tady u nás na vedlejším rádiu pracuje jedna moderátorka ráno. A ta vždycky přijde, já jsem tady první, protože připravuju první zprávy, a začne neskutečně sprostě nadávat na lidi, kteří nechávají právě kolem myčky to nádobí. Takže kdybych si mohl tipnout, tak je to ona.
0: Doufám, že neposlouchá. A mě se vysílají teďka vlastně.
2: Ale já to na jednu stranu chápu, jo, já to taky nemám ráda, tak je tam ta myčka, tak proč to dá člověk? To je jak když chlap si slíkne fusky nebo trenky a dá to k pračce nebo vedle koše, ale ne do koše.
0: Do koše?
2: Je, no tak, pecka.
0: Aha. Já teda se musím přiznat, že to do tý, že to do toho dřezu, do tý myčky, že to do tý myč, že to do tý myčky dávám, ale přiznávám, občas, když jsem v letu a potřebuji vystřelit, tak to dám aspoň do toho dřezu. Nenechávám to tady ve studiu, což se taky stalo. Tak moje sklenice, podívej se.
2: No, plná vody,
0: ano. To je tvoje?
2: Jo, tu teďka piju totiž.
0: Jo, takhle, tak to je tvoje. Dobře, no tak mě tak jako napadlo, že bychom se vás zeptali, kdo nás posloucháte, jestli taky u vás v práci fungují takové pasivně agresivní vzkazy. Jestli jste třeba ten, kdo to jako píše, že se v tom vyžíváte, anebo ten čtenář, jo, který se nad tím baví. Prostě když jste museli vychovávat vaše kolegy, ať už se to týkalo právě třeba špinavýho nádobí, já nevím. Třeba, jo, to se nám tady stalo ve studiu taky.
2: Co?
0: Tady chodil kolega. Už to můžu říct, on tady není.
2: No.
0: A člověče, tady pod něm vždycky bylo tolik bahna na zemi, že já nevím prostě, kudy jsem chodil, jako takhle. Tady prostě jako není žádný pole v okolí a prostě tady bylo normálně třeba jako 10 kilo bahna, jo.
2: A tady máme koberec, takže samozřejmě nic příjemného.
0: No tak pojďte nám dát vědět, to nás zajímá, to nás zajímá. 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu, vrátíme se k tomu. Teď DJO, End of Beginning na Hit Radio 8.

0: Tohle je Hitrádio snídaní šampionů za 2 minuty 7:45. Rehab, Ina a DJ Seš. Dostali jsme se k vám do práce, do vašich společných kuchyněk a ptali jsme se, jestli třeba musíte vychovávat své kolegy, nebo jestli se o to snaží právě vaši kolegové. Nám se tady totiž přes víkend objevil nápis, že ta velká věc pod dřezem je myčka. Pasivně agresivní doporučení, že je dobrý ty věci dávat do myčky a ne do dřezu.
1: Přitom zvláštní, protože po víkendu je tady vždycky největší brajkl, že jo? Ale pojďme
0: Alibismus.
1: Pája píše, špinavé hrnky. Nejhorší je kolega, který tvrdí, že ten špinavý hrnek není jeho, i když na něm má napsané své jméno. No, jistě.
0: Ale tak to může být trik, že jo, samozřejmě. Vezmeš si hrnek s cizím jménem, ne že bych jako to dělal, jo? Ale dá se, dá se. Píše Roman z Turnova. Ahoj, rádio.

0: ne, jde tam iskát ty hrnky, co? Tak, taky píše Míša.
1: Dobré ránko, šampioni, můj přítel má příšerný zvyk. Cokoliv z jídla rozbalí, tak ten obal místo, aby rovnou hodil do koše, hází do dřezu. Obal od sýra, pudlo od ramy, slupka od banánů, no je to napěst. A to mi připomnělo, když já jsem byla malá, tak já jsem si to pletla dřez a koš a já jsem třeba kelímek od jogurtu hodila do dřezu a lžičku do koše. A máma z toho úplně šílela, ta vytahovala furt nádobí z koše.
0: To se mi stává dodnes. Mě by spíš zajímalo, mě zaujalo slovo pudlo od ramy. No. Davide, můžeš najít, co je pudlo? Já si myslím, že to bude víčko.
1: Pudlo to od ramy taky neznám takovýhle.
0: Pudlo od ramy by mě zajímalo teda. Takhle, vy, kdo to používáte, tak si říkáte, no tak to jsou trubci, to je jasný. Ale já to neznal.
2: Tady
0: pudlo.
2: Píšou nejširší nabídka obrazových rámů v Praze. To nebude ono.
1: Tak pecka.
2: Krabička nádoba.
1: Jo.
0: Krabička, takže krabička. Super.
1: Nebo taky vidím tady rozkrok. No, ale v tomhle případě, ne, opravdu tady to je napsaný.
0: Začínám litovat toho, že jsem se ptal, co znamená pudlo od ramy. Ještě tady máme zprávu. Já už ze strachu naši firmní kuchyňku nepoužívám. Všechno se řeší přes ofiko firmní e-maily, kde je vždy v kopii i ředitel. Tak to musí být řídě roznačený. Myslím, že prostě řešíš nějaký milionový, stamilionový zakázky a chodí ti maily. Řediteli, zase nedali prostě dobičky ty hrníčky.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů a už za pár okamžiků, konkrétně za 15 minut, vás čeká rychlá pětka, kde celý tento týden budete soutěžit o buket růží, 100 růží, tak si to nenechte utéct. Samozřejmě přidáme i další muziku, Enrique Iglesias, to je tohle, staví se i Verona, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou za volantem, přidáme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
7: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
6: a poctivé pivo z místních pivovarů.
7: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Zaostřeno na region.
16: Jak oslaví kořem 800. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.
17: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zpoždění kolem 15 minut naberete v koloně na tahu od Svitav na Brno u Lipůvky a na Blanensku v Nových Dvorech na místní komunikaci havarovalo osobní auto. Projíždějte tam s opatrností.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Verona, Hey Boy. A tohle je Hit Radio v 7.31, krásné ráno. David má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Telefonáty od rodičů bývají pro čtyřicátníky stres. Mnoho z nich přiznává, že jim zvonění telefonu od rodičů přináší spíš napětí než radost. Nejde ale o neúctu, spíš o to, že si při hovoru, že se při hovoru vrací do staré rodinné role, ze které už vyrostly. Rodiče navíc často vnímají své děti podle toho, jaké byly dřív, ne jaké jsou dnes. Úplněk spánek ovlivňuje, ale za špatnou náladu nemůže. Vědci potvrzují, že úplněk může narušit spaní, lidé usínají pomaleji a spí kratší dobu. Rozdíl může být až desítky minut a změny se objevují i několik dní před úplňkem. Odborníci ale říkají, že za špatnou náladu nebo podrážděnost přímo úplněk nemůže. No, blíží se nám prázdniny a tak si dáme závěrečné zkoušky z ostravštiny a beskydského nářečí. Já tady pro vás mám pro každého dvě otázky, tak uvidíme, kde na tom líp.
0: Pane bože.
2: Začneme s Jasmin. Co znamená sloveso bulat? S obtížemi povalit, neohrabaně kutálet, mít absenci anebo mít spoždění. Sloveso bulat.
0: Jednoduchý takhle
3: po ránu. Já nevím, mít zpoždění?
2: Ne, správně je mít absenci. Michale, co můžete očekávat, když vám někdo bude chtít dát šlojstek? Takže za facku, kousek něčeho, pohlazení anebo panáka?
0: Pohlazení.
2: Je to kousek něčeho, tak to máme 0-0, tak si můžeme dát závěrečnou třetí otázku. Když je někdo pošastany, je za A spocený, za B unavený, za C rozčílený, anebo za D hloupý. Pošastany.
3: Já dám, je to pro nás oba, tak? Já dám Ačko.
0: Já dám rozčílený.
2: Správně není ani jedno, je hloupý.
0: Super, super.
3: To jsme my pošastaný,
0: tak
3: teda.
0: Tak Ostrava nás podladila teďka. Davide, děkujeme, Orion už neposlouchá, že?
2: 0-0. Jdeme do prodloužení.
0: Tak, no, já bych šel radši hrát rychlou pětku z Florea CZ. Tento týden máte možnost každý den vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm.
3: A ty jsou teda nádherný, ty kytky.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody 7.37. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: My vám vlastně tento týden budeme i připomínat, jestli třeba nemáte s vaší polovičkou výročí, jestli nemá svátek, jestli nemá narozky, protože celý tento týden soutěžíte o luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz.
2: Florea patří vlastně mezi jedničky v doručování květin po celé České republice. Vozí je přímo od pěstitelů chlazenými vozy, takže zůstávají maximálně čerství a krásní. A to i přesto, že je doručujou po té celé České republice.
0: No a kdo může tuhle monumentální kytici vyhrát, tak to může být Luděk. Luďku, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Ahoj. Hezké ráno. Luděk,
3: ahoj.
0: Pro svoji ženu nebo přítelkyni Ivetu?
3: Pro svoji ženu.
0: Ženu. A ta má 7. června svátek, to je za chviličku.
3: Ano.
0: No tak to by se krásně hodilo, protože je to s doručením, tak by to bylo asi velký překvápko. Tak Lučku, 5 otázek, jdeme na to.
3: Jdeme na
1: otázka
3: to,
1: první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké je hlavní město Rakouska?
3: Esterajk, tak je Vídeň.
2: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má smaragd? Zelenou nebo růžovou?
3: Zelenou.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
3: 155?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře dává vlnu na výrobu svetrů?
3: No, to je ovečka.
0: A poslední, 5. otázka.
2: Jak se jmenuje známý medvídek z pohádky, který miluje med a přátelí se s oslíkem, prasátkem a tygrem?
3: A to je medvídek Pů.
0: No, Lučku, je to medvídek Pů a to znamená, že ty pro svoji ženu vyhráváš... Buket 100 růží. Gratulujem, je to tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujem, žena bude mít určitě radost, protože znám tyhle ty jejich kytičky a jsou fakt nádherný, takže máte se doma na co těšit.
3: Já jsem bez starosti, protože ve středu odjíždíme s klukama na kola do neděle, tak

0: to bude překvapení.
1: Takže a ona nás teďka asi neposlouchá, že jo, tvoje žena?
0: No asi ne.
1: Tak to je super, tak hele, nebudeme jí to prozrazovat, doufám, že se to k ní nedostane od nějakého posluchače. Ona jí ta kytka přijde domů a ty pak můžeš dělat, aha, ty máš nějakýho borce, jo. Hele, Lučku, kytka je tvoje, 100 růží od Florea.cz, moc gratulujeme. Zvládni pondělí a zase se někde ozve, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Beautiful Things na Hit Rádiu chvíli před 7:45. Krásné ránko.
1: Už 7. srpna čeká Marka Ztracenýho, jeho velká show na Letenský pláni. Nedávno byl u nás na rozhovoru a už tehdy nám tady nadšeně vyprávěl o tom, co všechno chystá. Dokonce nám ukazoval první návrhy vizualizace celý tý show. A byste to ale ještě v tu dobu nemohli vidět. Museli jste nám jenom věřit.
0: On nám to ukázal. My jsme museli podepsat dohodu o mlčenlivosti, že to nepustíme dál. I když takhle, jsme rádio a my vysílat s obrázkama teda neumíme, takže vlastně jsme to podepisovali úplně zbytečně. Ale bude to hezký.
1: Bude to hezký a vy už se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči, protože na jeho Instagramu zveřejnil ten návrh té vizualizace, ukázal tam první ukázky a bude to opravdu obrovský. Velký pódium, speciální efekty, show pro 10 000 fanoušků.
0: My k tomu můžeme říct jenom tohle. To se mi líbí a každou další chvíli, co mě znám. Bude se to rozhodně líbit i vám, tak se podívejte na Markovy sociální sítě. No a co se bude líbit vám v playlistu Hit Rádia už za malou chvíli? Alex Warren. Ordinary. No a taky řekneme vám, kdo nás máte sebou na cestách, jak to vypadá na silnicích. Za malou chvíli doprava, hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant?
5: Omyl. XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
17: Senkor.

0: dopravní servis Kuba Běla. Na dálnici D1 na 199. kilometru směrem na Vyškov se střetlo nákladní auto s dodávkou a v Brně v Pionýrské ulici u křižovatky se střední bourala dvě auta. Projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Huňu, tohle je Pink na Hit Radio. 7.55, hezké ráno. Kdo má u vás doma na starosti domácí práce? Je to žena nebo žena? Jak to máte doma vy dva, co?
1: Ty jsi na facku teď.
2: Těžký téma takhle při pondělku.
0: Jak to máte doma vy dva? Jak to vypadá u Jasmin doma?
1: U Jasmin doma dělá, ano, všechno převážně Jasmin, ale Kuba, když mu řeknu, tak on strašně rád pomůže. A nějaký věci chce dělat úplně sám, že ho to jako baví. A to je třeba mytí ledničky, čověče.
0: Tak to je pravda. Mytí ledničky, to musí být pintlich, no.
1: No, ale musí, ale ne, vždycky to baví chlapa zrovna.
0: Tomu se přidám. Ale já to mám možná podobně jako tvůj Kuba, že mě když to chytne, nějaká domácí práce, tak já pak jsem schopný uklidit celý byt. Ale to se stává třeba tak v průměru jednou za rok. Co u Davidu doma?
2: My to máme rozdělený 50 na 50, ale tu ledničku, to je zajímavý teda, že to mají takhle muži, tu mám taky já.
1: Fakt jo? Co?
0: To je zajímavý. My tady máme příběh z Číny, možná to je tip pro vás, kdo se letos berete, kdo máte veselku. Novomanželský pár našel ultimátní řešení. Jo. Na svatbě vlezli do ringu a dali si férovku o to, kdo bude být doma na starosti domácí práce. Ženich prohrál. Pod pantoflák.
1: Musel, no.
0: Si představ, že jsi prostě tenhle čínský ženich a pak dostaneš hák na bradu jenom proto, že jsi minulej týden blbě upřel prach na televizi, jako jo. To nechceš. Pojďme na Marka Ztracené, hezké ráno. Pondělí
3: ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří proměnlivý týden. Slunce bude střídat oblačnost i přeháňky, místy se přidají i bouřky. Teploty se ale udrží nad 20 stupni a v některých dnech vystoupí až k 26. Nejvíc srážek se očekává v první polovině týdne, kdy bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad Evropou. Ke konci týdne by se mělo vyjasnit a přijít stabilnější letní počasí. Lobista závodí, i když by měl být podle lékařů vážně nemocný. Roman Janoušek, který si odpikává trest za vážnou dopravní nehodu, se podle reportérů účastní lyžařských i cyklistických závodů. V nich vystupuje pod krycím jménem Roman Zilvar. Ještě před pár lety přitom znalci uváděli, že je v terminálním stádiu nemoci. Případ teď znovu otevírá otázky kolem jeho zdravotního stavu i výkonu trestu. Varšava omezuje noční prodej alkoholu. V polské metropoli nově platí zákaz prodávat alkohol v obchodech, kioscích a na benzínkách mezi 22. a 6. hodinou. Opatření se netýká barů a restaurací. Cílem je snížit hluk, výjezdy policie a rušení nočního klidu v ulicích. Podle zkušeností už podobný krok vedl k poklesu incidentů spojených s alkoholem. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Tahle zpráva řidiče v Brně a na jihu Moravy potěší. Žádné nové uzavírky na dálnicích a silnicích první třídy se v našem kraji v létě nečekají. Silničáři je naplánovali až po prázdninách. I tak ale bude situace místy až kritická kvůli pokračující přestavbě D1 a D2. Třeba v Brně komplikuje dopravu už teď uzavírka na průtahu Bosonoch. Dneska se obloha nad Brnem a jižní Moravou zatáhne, sprchne a teploměr ukáže nejvýš 23 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
2: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ránko.
7: Krásný pondělí.
8: Snídaně šampionů.
10: No, definice krásnýho vypadá trochu jinak.
7: No proto vám ho přeju, že jo?
10: No, jestli je u vás zakaboněno, tak nebojte, ono se takhle jednou se vyčasí a bude krásně. Nicméně to nejhorší jste zvládli a to vstát, jsme rádi, že tady jste s náma. Muzika, ta by vás mohla potěšit. Green Day, American Idiot. Tak jdem na to.
11: Hit Radio City Brno.

0: I tohle je něco pro lepší ráno. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Hit Rádiu v 8.10. Hezké ráno.
1: Zapátrejte teďka ve svý hlavě, jestli se vám někdy stalo, že jste si po mejdanu nic nepamatovali. Jenom si tak pro sebe řekněte ano, ne, jo, odpovězte si. Představte si, že teda ráno po tom mejdanu, kdy nic moc jako nevíte, otevřete telefon a svítí na vás minus 50 miliard. Takhle, pro mě v první řadě nereálný, jo, že by se to vůbec jako stalo. Ale stalo se to jistý Maddie McGiven. Nešlo tam prej naštěstí teda o její chybu, ale o chybu banky, která ji omylem poslala hluboko do těch červených čísel. Ale stejně by mě zajímalo, co se člověku tak jako honí hlavou, když ráno vstane a vidíte tam minus 50 miliard.
0: Já se teda jako nechci chlubit, a možná se za mě postavíte, vy kdo posloucháte, ale za svých mladých let, jako po víkendu, a po víkendových party, tohle nebyl vůbec problém. Co ty, Dave, stalo
2: se ti? Sice jsme se pohybovali v trošku jiných částkách, ale taky si pamatuju, jak jsem vždycky po kapsách lovil, jo, ještě tady aspoň teda ta stovka, ještě ty dvě stovky. Jo,
0: pak svobolohal kámoše, hele, ty mi dlužíš tady, prosím tě, 15 stovek za to pití, já to platil, a kámoš už se neozval.
2: Ten už si taky nic nepamatoval.
0: Přesně, přesně, hele, no víš, já mám okno. Hele, nejlepší výmluv.

0: Tohle je Damiano David, možná song, který vám zlepšil náladu, protože ho milujete. Posloucháte Hit Radio v 8 hodin 18 minut. No a v případě, že je to jiná písnička, která vám vždy zlepší náladu, tak přesně takovou teď hledáme na našem webu, na webu hitradio.cz. Napište nám, který hit vás spolehlivě nakopne, rozesměje nebo prostě udělá lepší den.
1: Pokud právě tuhletu písničku vaší pak uslyšíte u nás ve vysílání o víkendu a dovoláte se k nám do studia, tak můžete pro vaše děti vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun.
0: Wow. No tak skočte na web hitradio.cz, napište nám tam váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější song a třeba právě o víkendu uděláme těmito parádními hodinkami Garmin radost právě vám.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus.

0: tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Eder.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na dálnici D1 na 199. kilometru směrem na Vyškov. V Brně v Pionýrské ulici bourala dvě auta a pozor na kolizi za Modřicemi ve směru na Tuřany u Skonta.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: It Down na Hitrádiu, minutu po půl deváté. Přejeme krásné, i když trochu zamračené ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Řada Čechů má doma predátora, domácí kočky totiž mají podle vědců až 95% DNA společné s tygry, právě proto si nesou silné lovecké a teritoriální instinkty. I když většinu dne prospí, pořád v nich zůstává chování malého predátora. Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Vítězka Eurovize získala doživotní MHD zdarma. Po výhře Bulharska v soutěži získala zpěvačka Dara čestné občanství města Sofie. Součástí odměny je i doživotní bezplatné cestování městskou dopravou.
0: A ona tam žije v té Sofii, nebo? Ty představ, že by prostě někdo tady v Česku vyhrál, já nevím, v Eurovizi, kdo by byl třeba ze Zlína a dostal by MHDčko tady do Prahy třeba.
2: Jako, no? Já si spíš říkám, jak probíhají potom ty kontroly, víš, jako dobrý den, ukažte lístek.
0: Nebo sošku.
3: Kabelce to nosí normálně,
0: a počkej,
3: že jo?
0: Ta soška, víte, jak je velká, viděli jste to?
2: To je úplně obří skleněný mikrofon.
0: Půl metru, ne? takže ukažte lístek, sošku, nebo vám vypíšu pokutku, v pohodě. Pane bože. Ray Parker Jr., Ghostbusters, tohle jsou krotitelé duchu, srdcovka, tu jsme vybrali my tři. No a další srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem po 12. Tak pojďme na to.

0: které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Pořád jste tady.
8: Tak to dělají šampioni.
7: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: je Kelly Clarkson, Because of You. A tohle je pondělní hitrádio snídaně šampionů a taky soutěž o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Tak si proto pojďte, volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Připomínáme, že dovolená bude vašeho výběru, ale Invie vám přispěje 40 000 korun.
0: Takže si můžete vybrat jakoukoliv destinaci, kterou má Invie v nabídce. Jak to funguje, pokud nás třeba ledíte poprvé? Máme tu virtuální letadlo, 6 řad sedačky A až F a vaším úkolem je trefit tu jednu jedinou správnou sedačku, kde se schovává právě dovolená za 40 000.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, máme tady hru Člověče nezlob se, taky dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni a nebo se někde dneska krývá bohužel vůbec nic.
0: No a to zjistíme s tím, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
3: Hezké ráno, Pavel.
0: Ahoj, ahoj Pavle. Pavel si proto jde. Pavle, tak co bys bral? Dovču, člobrdo, anebo lístky na Marka Ztracenýho?
3: No, tak po pořadě asi dovča, ztracený a člověče.
0: Skvělý, no tak tvým úkolem bude vybrat jedno sedadlo. A já se tě ptám, jakou sedačku si, Pájo, vybíráš?
3: Já zkusím 1C.
0: 1C?
3: Ano.
2: 1C.
0: Jasmin to kroužkuje. My to tady máme samozřejmě v dnešní digitální době vytištěný na papíře hezky před sebou. 1C, tak tahle sedačka ještě označená nebyla. Tak Jasmin, připoutáme se. A jak to vypadá? Co je schovaný pod ní? A nebo co je na ní?
2: Pájo, řeknu to jednou větou. Pod sedačkou 1C... není vůbec nic.
0: Do prčic.
3: No jo,
0: to jsme nechtěli, Jasmin, to jsme nechtěli.
2: To nebyla šťastná volba, moc mě to mrzí, ale tímhle soutěž nekončí, pořád se můžeš pokoušet i v dalších kolech.
0: Pájo, kolikrát jsi to už zkoušel, jen tak pro zajímavost se dovolat?
3: No, už hodně dlouho, no, aspoň týden už.
0: Tak další šance opět zítra v 6.50, tak zkusíš to, budeš tady s náma?
3: Jo, určitě.
0: Jasná
2: tak
0: věc.
2: Držíme palce.

0: se.
1: Pájo, zvládni pondělí, měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Já cítím, že už by to mohlo, Jasmin, co?
0: Jo, tak sedaček už je jako zaplněných spoustu.
1: Ukaž mi ten papír, ukaž mi to lejstro. No, zaplněných je spoustu, pár jich tam ještě zbývá a... No, tamhle je ta Dovča. Ty bláho, no tak zítra v 6.50.
3: Na envia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na envia.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a my se jdeme rozloučit, bude 9.
1: My fičíme domů, vám přejeme krásný zbytek pondělí, ať ten dnešek ještě zvládnete celý.
0: No a držíme vám palce, už zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovolenou za 40 tisíc. Tak se mějte a v 6.
1: Zase tady.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Za necelé dvě minutky odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Rádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí je na spadnutí. Pionýrská ulice u křižovatky se Střední tady bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. Další problémy jsou na trase ze Svitav na Brno, za Lipůvkou v místě dopravního omezení. Počítejte klasicky s tvorbou kolon. Další problémy jsou za Svitávkou ve směru na Svitavy. Tady je opět čtvrthodinové zpoždění v obou směrech. Další problémy jsou samozřejmě na D1 na 199. ve směru z Brna na Vyškov. Tady se střetlo nákladní auto s dodávkou a přidám ještě Modřice. Ve směru na Tuřany u Skonta se srazilo osobní auto s nákladním a zdržení je tady nárazové. Pokud vyrážíte směr Břeclav, tak na průjezdu Břeclaví v ulici Národních hrdinů směrem do centra tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tady částečně omezený. No a vypadá to, že by to aktuálně mělo být všechno. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info. Volejte na 546 220 220.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Je tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakr Brno CZ.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dneska a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
11: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
10: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Na jihu Španělska dopadly dva pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváři výtahů jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. Dva Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
10: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Čisté konto uhájil Justus Anunen. Potřeboval na něj 22 úspěšných zásahů. Finové se stali šampiony opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovstvích skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 95, 2011 a 2019. Celkově získali na mistrovství světa 17. medaili.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Tak červen nám začíná uplakaně, aktuálně teploty okolo 17 stupňů se slabým deštěm. Zítřek by měl být o poznání teplejší i slunečnější. Mělo by být polojasno a 24 stupňů, ale takhle se to bude střídat. Středa déšť, čtvrtek pěkně, pátek déšť, sobota pěkně, neděle déšť. No a příští týden by alespoň podle předpovědi meteorologů měl začít o poznání příjemněji než týden tento.
2: Hit Radio City Brno.
0: Krásné dopo všem, kteří ladí i první červnové dopoledne. S vámi je Ondra Blaho a ještě zpět ke květnu. Chtěl jsem s vámi zvládnout, a zvlášť v závěru, mnohem více času, ale můj hlas mi to nedovolil, tak chci poděkovat Davidovi Máčelovi, že za mě blesku rychle zaskočil a já jsem mohl vykulírovat. Živ a zdrav, tak odpaluju červen se vší vervou, skvělou muzikou a za chvíli taky skvělou první zprávou.

Možná si, přátelé, říkáte, jak ten červen začíná nešťastně. Žádné slunko, žádné vysoké teploty. Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. A neexistuje špatné počasí, jenom špatné oblečení. A ta první skvělá zpráva v Hitradia City Brno je o tom, jak moc můžeme být po těch týdnech sucha za pár kapek vody vděční. Dešť po dlouhotrvajícím suchu totiž přináší fakt okamžitou úlevu pro lidi, přírodu i zemědělství. A ty klíčové výhody zahrnují třeba zavlažení půdy. Vrací vláhu do svrchních vrstev, což umožňuje rostlinám opět přijímat živiny a brání dalšímu drolení a erozi půdy. Oživení vegetace, zelené plochy, trávníky a lesy se rychle vzpamatují, což je zásadní pro zemědělské plodiny i lesní ekosystémy. Omezení škůdců, sucho oslabuje stromy, například jehličnany, které jsou pak náchylnější k napadení třeba kůrovcem. Dešť posiluje jejich obrany schopnost tvorbou pryskyřice. No a samozřejmě na závěr zlepšení kvality ovzduší, protože srážky smívají prach, pily a smog, což se projeví svěžejším a čistším vzduchem. A tento závěr podtrhuju a podepisuju, protože já se třeba po mnoha týdnech s otevřenými okny do průvanu, ale se sakramensky dobře vyspal. Pevně věřím a doufám, že to na dnešním dopoledni bude znát.

0: odpověď na otázku Where is the love? Zní tady na Hit Radio City Brno. Láska k muzice a těm největším hitům i hory přenáší a touto silou bychom klidně pálavu přenesli do centra Brna. Ale dělat to nebudeme, pálavu necháme tam, kde jí to nejvíce sluší. No ale za chvíli se do centra Brna stejně dostaneme, protože nás čeká jedna letní uzavírka a rekonstrukce, o které vám řeknu víc hned po Davidu Kushnerovi a J.Lo s Pitbullem. Hit Radio.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Pipi. Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
6: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok, pořád je co objevovat.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Zaostřeno na region.
15: Jak oslaví kuřem 800. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.

0: házeť. Pipit!
1: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní párty. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

po půl desáté. J-Lo, Pitbull, Dance Again v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A kdeže to bude tedy komplikovanější v létě s dopravou na Benešově ulici? Benešovou ulicí projedou tramvaje, jinak ale bude částečně uzavřená od trolejbusového trojúhelníku na Hlaváku až k Divadelní ulici. Vůbec neprojedeme pruhem ve směru na Malinovské náměstí. Auta a autobusy pojedou přes areál autobusového nádraží u brněnského Grand Hotelu, a to po stávající pěší zóně od hlavního nádraží. Pracovníci vytvoří oddělený koridor pro pěší a průjezd pro vozidla. Obě parkoviště budou samozřejmě dál v provozu, takže když si náhodou o víkendu něco zapomenete třeba v Tabarinu, třeba kreditku nebo občanku, což se v Tabarinu může snadno stát, tak žádný taxík až před vrata, aby vás nikdo neviděl. Pěkně pěšky, čeká vás Walk of Shame už od Grandu.

0: Jak se může na jedné písničce vyřádit tolik lidí? A možná tomu teď úplně nerozumíte. Hned vysvětlím. Simon a Garfunkel, to jsou dva pánové, které samozřejmě všichni moc dobře znáte, kteří dali dohromady ten původní song The Sound of Silence. Potom si to vzala jedna metalová americká kapela do parády, Disturbed se jmenujou, to je další parta, no a samozřejmě tu úplně finální verzi, která teď dozněla v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, tu dal dohromady DJ a producent Cyril. Jo, nikoliv moderátor Dobrého rána Brno, Cyril. Ne, ten DJ a producent, dokonalej chlap. Každopádně my se dál budeme věnovat třeba Miley Cyrus, zazní taky legendární z dnešního pohledu v roce 2026, 100% to tak říci můžeme, Mohombi a Bumpy Ride a další skvělá muzika, která vám zpříjemní pondělní dopoledne.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr.brno.cz
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Je tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Znojmo slaví 800 let. A po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhu města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800.cz.
13: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Sinela.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: Sleduj a vyhraj.

0: Dávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Troška melancholické kytarovky neuškodí. Za minutu odbije desátá. Snow Patrol Chasing Cars. A teď samozřejmě ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kam se vydáme a kde byste si rozhodně měli dávat pozor? Třeba na trase z Brna na Svitavy před odbočkou na Lelekovice, tady se srazila dvě osobní auta. Počítejte prosím s omezením. Další problémy jsou v Lipůvce. Tady v levém pruhu stojí odstavené auto, počítejte se zdržením v koloně. Další problémy jsou na D2 ve směru na Bratislavu, konkrétně na 51. kilometru stojí nákladní auto s defektem, takže i tady pozor. No a dívám se do Brna, já tady vlastně žádné konkrétní problémy nevidím. Mám takový pocit, že pionýrská u křižovatky se střední, kde bourala dvě osobní vozidla, by už dávno měla být vyšetřená, takže nevím, proč mě to tady do těch dopravních map ještě skáče. Každopádně vy jste na silnicích a víte mnohem víc než já. Tak vaše dopravní info volejte na 546-220-220 a já vám přeju šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léda.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H plus M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
0: www.ham.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
14: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Se začátkem června nás čeká v Česku počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháníkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. V Táborské zoo vznikne nové záchranné centrum, doplní už fungující zařízení pro chladnomilné šelmy a nově se zaměří na teplomilné druhy. To potvrzuje ředitel zahrady Evžen Korec.
15: Zařízení pro chladnomilné šelmy můžeme chovat všechna zvířata z severských oblastí, takže třeba tygra usurijského nebo pumy. Tak v tom centru pro teplomilné šelmy bude možné chovat všechny velké šelmy teplých oblastí, to znamená tygry, kteří pochází z Indie.
14: Stavba bude hotová příští rok na jaře a podpoří ji Evropská unie. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. V osmi finále French Open porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubliova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na 19-letého Brazilce Fonseku.
16: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Já vím, že si někdo může stěžovat, že na den dětí by mělo být krásně, mělo by svítit sluníčko a měl by být pařák. My všichni, kteří už se trápíme několikátý týden se suchem, Trošku deště určitě oceníme a snad nás je takových většina. Aktuální teploty v Brně a na celé jižní Moravě okolo 17 stupňů Celsia, občas slabý déšť, odpolední maxima kolem 20, ale jak už zaznělo ve zprávách, tento týden se to bude hodně střídat, protože třeba zítra by mělo být polojasno a teploty okolo 24 stupňů.
12: Hit Radio City Brno.
0: No a kdo nám zpříjemní začátek 10. hodiny dopolední, třeba Dermot Kennedy, Ale Farben, nebo právě teďka Pela Coldplay.

Za minutku dvě čtvrt na jedenáct vy posloucháte dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s prvním červnovým datem. A já vím, že většinou těmi dobrými zprávami začínáme, ale proč v nich nepokračovat, když nám tak náramně nahazuje Nemocnice milosrdných bratří? Já se musím přiznat, že tahle nemocnice je mi velice blízká. Za prvé, na ní vidím z našeho bytu, bydlím nedaleko, ale hlavně za druhé se tam narodil můj syn Kristiánek. A i novorozencům a jejich maminkám se vlastně týká tato zpráva, která je dokonala. Nemocnice milosrdných bratří nově zpříjemnila pobyt čerstvým maminkám po porodu. Na oddělení 6 nedělí otevřela rodinný pokoj, který nabízí víc soukromí, pohodlí a prostor pro první společné chvíle s miminkem v klidnějším prostředí celé rodiny. A když si vzpomenu na ten okamžik, za chvíli to budou 3 roky, když se nám Kristián narodil, jak dokonale se o Kristiánovu maminku starali, tak já musím ještě jednou moc poděkovat Nemocnici milosrdných bratří, celému kolektivu a samozřejmě i porodní asistentce Blaničce za to, jak se o celou naši rodinu dokonale postarali, a i díky těmto informacím máte 100% jistotu, že se skvěle postarají i pro vás, i o vás, pokud vás tento velký den čeká právě v této nemocnici. Moc zdravíme a ještě jednou moc děkujeme.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: Vanessa Morozy, Absolutely Everybody. Dokonalá záležitost na pondělní dopoledne. Škoda, že mě nevidíte teďka ve studiu Hit Radio City Brno, protože ta židle, na které tancuju, asi dlouho nevydrží. Já jsem se prostě dneska dobře vyspal. Zaplať pánbu za to. Ale samozřejmě s blížící se půl jedenáctou přichází na program i soutěž Nevaříme, posloucháme. A s naším novým červnovým partnerem propojíme gastronomii a tancování. Nebo takhle, abych byl úplně přesnej. Ne, že by tomu tak v těch minulých měsících nebylo, protože když jste vyhráli do kterékoliv hospůdky 500 zdarma, tak jste se mohli najíst, ale klidně i trošku picnout a to je potom člověku do tance hned, že jo? Jenže v případě tohoto místa, kam vás budeme zvát během celého měsíce června, je to malilinka to sofistikovanější. Ostatně vysvětlím už za chvíli, tak leďte dál Hit Radio City Brno.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a vás aplikaci Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně.cz.
19: Náplně hned. Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Místo, které propojuje tanec s dokonalou gastronomií. To je kavárna No Feet a já jsem moc rád za to, že v měsíci červnu máme v soutěži Nevaříme, posloucháme právě tohoto partnera, díky kterému se vracím do svých moderátorských začátků. Protože si pamatuju, že před nějakými 10-12

0: lety jsem tam moderoval taneční vystoupení Flamenka. Bylo to dokonalé a hned vedle byla kavárna, velice útulná a příjemná a jsem moc rád, že funguje i nadále a jsem ještě raději, že vás tam s 500 můžu dneska poslat, ať už na meníčko nebo na dokonalý brunch. Kdo si ho vychutná? Doufám, že Helenka, které právě teď jdu volat. Proč volám Helence? Protože v pátek David naděloval chlapům, vyhrál Ondra 500korunovou poukázku, tak dneska dáme prostor ženám. A doufám, že je Helence na telefonu. Píše, že je šťastná maminka dvou chlapců.
1: Nevadí, my posloucháme.
0: A takhle, přátelé, zní šťastná maminka dvou chlapců, která je šťastná, protože vyhrává 500korunovou poukázku do kavárny No Feed. Helenko, moc tě zdravím, tady Ondra Blahohyt, Radio City Brno.
1: Dobrý den, vás taky zdravím.
0: Jak se máte takhle při pondělku?
1: No, teď jsme na procházce, takže dobře.
0: A jak je příjemně, když prší, že?
1: No, to už je příjemný, ano.
0: Já si myslím. Jak už jsem říkal, dneska kolem 9. není špatného počasí, spíš špatného oblečení.
1: Přesně tak.
0: No tak boží, jak jste na tom s tancem, Helenko?
1: No, moc dobře asi ne.
0: No, to nevadí. Vy to totiž můžete zlepšit, protože vyhráváte 500korunovou poukázku do kavárny No Feed. Hned vedle je taneční studio No Feed, takže to můžete krásně spojit.
1: Tak super, tak děkuju moc.
0: Vůbec nemáte zač. Kdybych se vás měl na úplný závěr zeptat, kterému tanečnímu stylu byste ráda holdovala a který byste ráda ovládala?
1: Já nevím, tak třeba valc nebo něco takového.
0: Takže nějakou klasiku, jo? Nějaký standard?
1: Ano, ano.
0: Žádný flamenka, žádný čači, žádný ne, tady tyhle vášnivý latinskoamerický tance, jo?
1: Ne.
0: Dobrý, tak ať vám to pěkně valcuje, myslím si, že... Ať vám to pěkně valcuje, já to zkrátím, ať vám to pěkně valcuje, vyhráváte 5 kilo a ještě mě vydržte na lince, prosím, ať se domluvíme.
1: Dobře, tak jo, děkuju vám.
0: Já děkuju, naschle.
2: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará. Doma to...

0: Ajajaj, my jsme se s Helenkou trošku zakecali. Už máme 11:03 a já jenom doplním, že zítra budete mít další šance vyhrát 500 do úžasné kavárny nahoře na Žluťáku, ale ať to teďka neprokecáme a stihneme do té 11. ještě nějakou muziku. A že ji stihneme, protože zazní Daša, Morandi, anebo Rose a Bruno Mars.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.

0: vyhlíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami, přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
1: se to má podařit. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2 plus 1 ve Veselí nad Moravou za 3 miliony 800 tisíc korun, rodinný dům v obci Hošťálkovi u Bruntálu za 4 miliony 650 tisíc, pole v Úněšově na Plzeňsku za 4 miliony 902 050 korun, byt 4KK v Králově dvoře u Berouna za 11 miliony 490 tisíc a pole v Chudeníně u Klatov za 3 miliony 829 695 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: S blížící se 11. hodinou přichází nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Vídeňská ulice před sjezdem na Lány. Směrem z centra tady došlo ke střetu osobního auta s kamionem. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Další problémy jsou na D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu. Tady zasahují hasiči u požáru auta. Ano, i v dešti může auto blafnout. Tak se tam chvíli zdržíte, počítejte s tím. No a ještě problémy na trase z Brna na Svitavy. Za nájezdem od Kuzimy je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu. Jakmile se zprůjezdní, dáme vám o tom samozřejmě vědět. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema, jde to i bez banky.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 000 produktů a 155 kg kratomu. U více než 11 000 produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje nebo likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovali 25 internetových obchodů. Informoval o tom ministr vnitra Metnar. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česká dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal. Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Tu obyvatelé využívají už více než rok. Služba pomáhá řešit méně závažné zdravotní potíže na dálku. Jak vlastně funguje a pro koho je určená, přiblíží mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
13: Online pohotovost je službou, která funguje bezplatně, a to v režimu 24/7, včetně víkendů a státních svátků. Využít ji mohou registrovaní uživatelé prostřednictvím chatu, videohovoru nebo audiohovoru. Není určena pro léčbu ani předepisování receptů o chronických dlouhotrvajících onemocnění a nenahrazuje pohotovosti v nemocnicích.
12: Nového provozovatele by měl kraj vybrat během června. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
14: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě stále teploty okolo 18 stupňů Celsia. Odpolední maxima nepůjdou výš jak nad 20 stupňů a musíme ještě počítat s občasným deštěm. Zítřek, ten by měl být o poznání příjemnější, teploty okolo 24 a polojasno.
10: Hit Radio City Brno.
0: Příjemný, minimálně hudebně, bude také start 11. hodiny dopolední. Jonas Blue, hodiny a taky Lucenzo a Don Omar.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak zvlíct.

minutku doby je 11:15. Hladíte dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s prvním červnovým datem. Tedy v den, kdy slavíme Den dětí a je mi jasné, že teďka je většina dětí, ať už na základní anebo střední škole, pokud jsou ještě ve školce anebo u vás doma, tak věřím, že už oslavuje. Tak každopádně všem dětem všechno nejlepší, tedy nám všem, protože všichni jsme něčí dítě a věřím, že vy všichni rodiče, nebo my všichni rodiče uděláme pro naše děti dnešní odpoledne nezapomenutelné a že to s nimi pořádně oslavíme. Co je trošku paradoxní tady s tím dnešním datem, tak fakt, že dneska je to na den přesně 65 let, kdy se v Německu jako první zemi Evropě uvedl na trh, nebo uvedla na trh první antikoncepční tabletka. Jak moc to souvisí, nebudu úplně hodnotit ani řešit, ale já tady vidím trošku vztyčený ukazovák a jako velký možný budoucí problém v tom, že dneska se mladí úplně nehrnou do zakládání rodin. Takhle, já se tomu úplně nedivím, protože výdobytky doby skutečně umí udělat život o poznání příjemnější a zábavnější. A dítě je starost, co si budeme povídat. A navíc přivést dítě do té dnešní opravdu velmi problematické doby. Takhle, aby jsme vůbec za pár let toho 1. června měli co slavit. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: 5 minutek před 11:30, Alvaro Soler a jeho La Cintura. No a protože nás čeká poslední půlhodinka, tak samozřejmě nás čeká také to, na co jste všichni z dopoledního vysílání Hitrádia City Brno zvyklí. Tedy nejenom moje závěrečná srdcovka chvíli před 12, ale samozřejmě také pozvánky na akce, které se nejenom během tohoto týdne, ale samozřejmě i nadcházejícího víkendu konají. Takže pokud ještě nemáte žádné plány a čekáte na inspiraci od nás, tak se dočkáte.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Půjdeme na Sněžku?
14: Já chci hlavně na kolo.
15: A co ta herní krajina?
13: Jo, a taky chceme na Bobovku.
14: Babovku, Babovku, Babovku.
15: To nemůžem dneska všechno stihnout.
16: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
17: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
18: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
19: Zaostřeno na region.
20: Jak oslaví kořem osmisté narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.
21: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Tohle byla kapela Jelen. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno o jejich Jelen Festu budeme samozřejmě mluvit někdy příště, teď vás pozvu na to, co je aktuální. A milerád vás pozvu třeba na oslavy 800 let města Znojma. 5. až 7. června hlavní oslavy takzvané znojemské nakládačky. Je toho tolik, že vám to všechno říkat nebudu a naopak vás rovnou odkážu na znojmo800.cz/program, protože tam se dozvíte úplně všechno. Už během tohoto víkendu začíná také léto na Biskupském dvoře 2026. Nejenom spousta programů v podání Městského divadla Brno, ale také třeba Brno Brass Festu, na který se já sám osobně moc těším, ale objeví se i Národní divadlo Brno, konkrétně baletní scéna, bude toho mnohem víc. Takže léto na Biskupském dvoře .cz/program. No ale na co bych chtěl pozvat teď primárně, tak to je charitativní běh Gymnation Run, který proběhne už 7. června mezi 18. a 20. hodinou na Zelném trhu. Víte, že akce bude určena na podporu dětského oddělení Masarykova onkologického ústavu. Tak se podívejte na brno-střed.cz a v kalendáři akcí se o Gymnation Runu dozvíte samozřejmě víc. Jo, ale abych nezapomněl, bude tam taky Kuba Děkan, Monika Bagárová, Poetika nebo Yes Brothers. Teď ale jsou Asylum. Hezké dopoledne.

0: formě. Počkejte si až do samotného konce. Bude se vám to líbit, slibuju.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Půjdeme na Sněžku?
7: Já chci hlavně na kolo.
8: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
7: Babovku, Babovku, Babovku.
8: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku. Když
11: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Je, tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
21: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
22: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
21: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
23: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Do 12. polední nám chybí už skutečně jenom jedna jediná věc. A to je moje závěrečná dopolední srdcovka na Hit Radio City Brno. Sliboval jsem vám, že vám dodám slunko v hudební formě a věřte mi, že tohle splní účel. Já už si přesně nepamatuju, kde na mě tenhle klučina vykoukl. Odeto, francouzský hudebník a producent, který se specializuje na moderní hip-hop a funkovou hudbu, ale pamatuju si ten moment, kdy jsem si ho dal do svého playlistu, konkrétně celé album, které se jmenuje Sunset Radio. Je to z května loňského roku, takže to je rockstará záležitost a protože je Francouz, tak vám nebudu číst názvy jednotlivých písniček, protože by to vyznělo hodně hloupě, francouzsky neumím, ale místo mě promluví Odetova muzika, kterou se s vámi loučím a zítra, tedy v úterý před 9, se na vás budu zase těšit. Tak se mějte, užijte si Odeta a zítra zase zdarec.
1: Vous êtes de retour sur Sunset Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak co na to říkáš, Baru?
9: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
8: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
15: Je 12 hodin a dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslance čeká v tomto týdnu debata o obnově EET nebo o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokračovat by měli v závěrečném schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Každý den vzplane na silnicích průměrně 6 vozidel. V 80% je důvodem technická závada, jako například únava materiálu. Malý oheň můžeme uhasit, ale platí několik zásad, popisuje mluvčí hasičského sboru České republiky Kristýna Posekaná.
16: Nikdy neotvírat kapotu motoru naplno. Náhlý přísun kyslíku by mohl způsobit prudké vzplanutí a vyšlehnutí plamenů do obličeje. Kapotu bychom měli pouze uvolnit a trysku hasicího přístroje nasměrovat pod kapotu nebo do podběhů. Při hašení bychom si měli chránit taky ruce, takže použít nějakou silnou látku nebo rukavice.
15: Když nejde oheň uhasit během desítek vteřin, máme ustoupit do bezpečné vzdálenosti a počkat na hasiče. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Už příští sobotu si v Brně opět užijeme dopravní nostalgii. Parní vlak, koňská tramvaj a další historické vozy vyjedou v Brně 13. června a představí nejcennější kousky dopravního podniku Technického muzea, Českých drah nebo Zbíšovského muzea průmyslových železnic. Na programu jsou i okružní jízdy.
13: Hokejový servis Hit Rádia.
17: Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady. Bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci. Dál budou s našimi ve skupině ještě Dánsko, Maďarsko a Kazachstán.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Máme převážně zataženo a na většině území Brna a jižní Moravy občas prchne. K večeru se budou srážky vytrácet, naměříme jen 20 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásný dobrý den všem, s vámi dneska výjimečně Leona Děnděši a dneska ano, slavíme Den dětí. A tak posíláme velkou gratulaci všem malým, ale i nám větším dětem, co si budem. A protože fantazie, radost a trocha bláznivosti k dnešku prostě patří, tak zahrajeme si teď kapelu Miraj a její hit Dítě robotí. Tak ať vám dnešní den vykouzlí úsměv na tváři a tady jsou slibovaní Mirajové.
0: Hit Radio City Brno.

0: ale stejně uteče. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš?
1: No, půjdeš.
0: Na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
1: Krasové. Zločinci.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Krásné dobré pondělí odpoledne, ještě jednou s vámi vaše Leona, doufám, že se máte krásně. Dnešní speciální vydání pořadu srdcovky Servis zvyklý nese se v duchu Dne dětí. Vybíráme pro vás písně, ve kterých se objevují slova jako child, children a tak podobně. A Pomiraj a jejich dítěti robotím se teď přesuneme dál takové té další hudební klasice, protože před námi je Wild Child od Annie, skladba plná jemnosti, atmosféry, můžeme se tak zamyslet, nostalgicky si vzpomenout, jak my jsme třeba oslavovali Den dětí. A tohle je věc, která perfektně zapadá do dnešní nálady. Takže příjemný poslech. No a potom nás čeká taková ta taneční klasika, kterou zná celý svět, Robert Miles a jeho nezapomenutelní Children. Takže přátelé, jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte srdcovky Hitrádia s vámi Lea, hezké pondělí. My dneska slavíme Den dětí i v našich srdcovkách, kde vám hrajeme skladby, kde se objevují slova jako child, children, děti, dítě a po energetickém, nebo energickém samozřejmě žádnej energetiák Mirajovi, taneční klasice od Roberta Milese nebo eterické Eni, tak se přesuneme do trochu klidnější a takové emotivnější roviny, protože před námi je jedna z nejcitlivějších balad 90. let a my 90. co přece milujeme. Tak nás čeká Jesus to Child od George Michaela, vydaná v roce 1996. A aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou i rokoví nadšenci, protože bude i Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, vydaná v roce 1987. Tak jdeme na to. Teď už slibovaný George Michael, Jesus to a Child. Pojďme si zavzpomínat na to naše dětství nebo na nějaké ty lásky. O tom to je. Hezké odpoledne.

0: Klasika z roku 1987, Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses. Nevím jak vy, kamarádi, ale já bych hned vyrazila na nějaký rockový festiák. Každopádně tohle je pro dnešek z našich srdcovek úplně všechno. Ale Den dětí stále ještě zdaleka nekončí. Teď je totiž řada na vás, našich posluchačů. Napište nám do rádia vaši vlastní, třeba dětskou srdcovku, skladbu, která vám připomíná dětství, nebo první koncert, který jste zažili, první vaše lásky, polibky, nebo třeba jen období, kdy bylo prostě všechno jednodušší a bez starostí. Na 777 937 777 těším se na tu vaši srdcovku dnešního dne.
1: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.
2: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Mlýnská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demos. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
4: podařit. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: www.ham.cz.
10: Let's go!

0: Žitkář! Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
1: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
0: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pipit! Ferobet slaví 35 betonových let.

0: zeď. Pip, pip.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Počasí na skleničku? Jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio 5 minutek po půl jedné. Alex Warren, Ordinary. Doufám, že máte krásné pondělní odpoledne. A někomu z vás ho uděláme ještě krásnější, protože 4 srdcovky od nás jste dostali, které se nesou v duchu Dne dětí, který dneska slavíme, je 1.6.2026. No a těch zpráv nám přišlo strašně moc. Obrovsky vám děkujeme za tak velký zájem i za vaše vzpomínky, protože když jsem se tady tím pročítala, neskutečně mě to pobavilo. Tak jsem ale vybrala i přesto jednu z nich od Petry z Liberecka, která napsala: Ahojky Leonko, co by to bylo za vzpomínání na dětské dny v mých milovaných 90. kdy frčely předělávky od šmoulů. Přátelé, možná teď všichni pamatujeme. Nemáš tam něco takového, jako když přespívali Kelly Family a jejich hit An Angel na Sem tam vysázejí rejži? Tak to si hodně pamatuju, to bylo Sem tam vysázejí rejži, tarada. A nebo Makarony, to byl hit jako Makarena. A co teprve Šmoulí braný den. Je super se takhle zastavit a zaspomínat. Díky moc všem. Krásný den dětí, Petra z Liberce. Jste super a ráda vás poslouchám. Peťo, já si myslím, že nejenom mě, ale i spousty našim posluchačům si právě teď vykouzlela úsměv na tváři, protože kdo by neznal v devadesátkách Šmouly, tak my si teď historicky z éteru Hit Rádia dáme Šmouly a Šmoulí braný den. Yeah.

0: Miley Cyrus, End of the World. Za minutku 1:45 posloucháte Hit Radio. Přeju vám taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. No a pomalinku cítím v kostech, že někomu z vás uděláme krásné čtecí léto. Co a jak pro to udělat? Úplně jednoduše. Dobře a pozorně poslouchejte naše Hit Radio a jak uslyšíte mou výzvu, tak potom volejte a už teď si zapište číslo ke mně do studia 800 937 937. Do té domy DNA, Mika a nebo In My Head. To jsou skvělý songy, který vám rozhodně tu pondělní náladu zlepší.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi, Mikulčice.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio. Zlepši se.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Informace hlavně pro cyklisty. Na Brněnsku v Dolních Heršpicích u řeky Svitavy je uzavřena cyklostezka z důvodu probíhajících stavebních prací. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
7: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
6: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Denková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských domovech. První dětský ombudsman Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Zájem o klidnější dovolenou roste, raději trávíme ve vybrané zemi delší dobu, abychom její tradice a kulturu poznali důkladněji. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, popíše za Asociaci cestovních kanceláří Jan Papeš.
14: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
13: Díky trendu slow travel navštěvujeme více velká evropská města nebo ostrovy. Čeští piloti se z Gripeny zapojí do cvičení NATO v severní Evropě. Půjde o 5 letounů z 21. základny taktického letectva Čáslav a zhruba 50 příslušníků létajícího, pozemního a dalšího personálu. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Letošní festival Meeting Brno hlásí nejvyšší zájem veřejnosti v historii. Na jednotlivé akce přišlo dohromady zhruba 10 000 lidí. Třeba poutě smíření, která připomíná odsun Němců z Brna, se zúčastnilo asi 4,5 tisíce lidí. Festival nabídl i pietní akce, debaty, koncerty nebo divadelní představení.
15: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Máme převážně zataženo a na většině území Brna a jižní Moravy občas prchne. K večeru se budou srážky vytrácet, naměříme jen 20 stupňů Celsia.
16: Hezké pondělí odpoledne, pokračujeme na Hitrádiu dále s vámi Leona a cítím v kostech, že na někoho z vás čeká čtení na léto. Tak dobře poslouchejte.
17: Hitrádio City Brno,

0: Bones, Ray Dalton, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, krásné pondělí. No a je to tady, já cítím v kostech, že někomu z vás uděláme hezké čtení na léto. Pro někoho z vás tady čeká kompletní kolekce 10 knih Liza Reganová v hodnotě 5000 korun a výherce si dokonce může vybrat, v jaké formě knihu dostanete. Klasickou knihu, e-book, audioknihu, někdo rád poslouchá. Jediné, co musíte udělat, dovolat se na moji výzvu na 800 937 937 a tipnout si, zda příběh, který vám za malý okamžik odvyprávím, je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo prostě je mnou vymyšlený. Vy, ti, kteří jak už mě znáte, tak můžete čekat cokoliv. Tak kamarádi, ten příběh je z 8. dílu série Závod s časem a zní. Dobře poslouchejte. Dokáže detektiv Josie Quinnová vyhrát nad vrahem zvrácenou hru o život? Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před 3 týdny pohádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího. Při ohledávání místa činu si ale všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil její novinářskou kariéru a zdá se, že se pokoušela navázat kontakt s nebezpečným sériovým vrahem. Opravdu je Trinity tak neopatrná a při snaze získat skvělou reportáž se zapletla s vraždícím netvorem. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? Volejte právě teď 800 937 937, linka nám tady drnčí a já se ptám, halo, halo, kdo je tam?
1: Tady Lenka.
0: Ahoj Leničko, odkud voláš?
1: Z Botic.
0: Z Botic? Máš ráda knihy?
1: Ano, ano, mám moc
0: ráda knihy. A zajímavé příběhy?
1: Ano, ano.
0: Tak co si myslíš, je tento příběh, který jsi slyšela, smyšlený anebo skutečný podle knihy?
1: Já myslím, že skutečný.
0: A podle čeho myslíš? Myslíš nebo víš?
1: No, nevím, protože knihy neznám, takže tipuju.
0: Takže jenom tipuješ, jo? A chceš mít hezčí léto? A nebo spíš takový zamračený léto?
1: Moc ráda bych.
0: Tak.
1: Snažím se dovolat už od minulého týdne, tak snad.
0: Tik-ťak, já už to vím. Nebudu tě napínat, ano, máš pravdu. Ty dostáváš kompletní kolekci 10 knih Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun a já mám obrovskou radost za tebe, fakt.
1: Tak super, děkuju moc, děkuju.
0: A doufám, že nám dáš taky vědět, jak se ti co četlo, jak ti to bylo příjemné a za jak dlouho si to všechno přečetla.
1: Určitě se odbudám vidět.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělé knihy Lizy Reganové poslat a tobě obrovská gratulace.
1: Děkuji ještě jednou, díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, vidíte, takhle jednoduchý to je. Buď A, anebo B. A dovolat se samozřejmě k nám do studia na 800 937 937 a nebojte se, zítra tady čtení na léto čeká na někoho z vás.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Hit Radio City Brno.

0: Welcome to my life, Simply Plan, hezky od Polko. Pondělí 1.6. den dětí. Ale třeba i nás dospěláků, já nevím jak vy kamarádi, ale já se občas cítím infantilně stále jako dítě, takže třeba bych taky mohla zavolat svojí mamince, taťkovi, nemáte dneska někdo pro mě nějaký dárek? Ať už je to jakoliv, užívejte si toho dnešního pracovního dne naplno, start nového pracovního týdne. A já vám chci jenom říct, vy jste vždycky zvyklí, že o víkendu spolu tady máme narozeninovou ruletu, kdy vám dáváme i různé nezapomenutelné zážitky. Tak já vám za chvilku řeknu, co vás bude čekat tento týden. Hit, který se vyplatí, více info za moment, do té doby David Guetta, Linkin Park a spousty dalších skvělých hitů. Hezké odpoledne.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal si mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
7: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
6: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
8: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
9: Paráda. Já vidím.
10: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
11: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
12: Půjdeme na Sněžku?
13: Já chci hlavně na kolo.
14: A co ta herní krajina?
12: Jo, a taky chceme na Bobovku.
13: Babavku, Babavku, Babavku.
14: To nemůžem dneska všechno stihnout.
15: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
16: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
17: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
18: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
17: a poctivé pivo z místních pivovarů.
18: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.

0: Počasí na skleničku? Jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

hity od největších po nejnovější. To jsou hudební playlisty Hitrádia. Jak jste na ně zvyklí, každý večer vám ale dáváme i něco navíc. Něco, co prostě po náročném dni opravdu potřebujete. Takže to znamená, že každý pracovní den, kromě středy, protože tam hrajeme 3 hodinky hitů na přání jenom podle vás, tu máme společnou, tak na vás čeká naše Hitrádio Classic. A to znamená, že to jsou takový ty největší hity 80., 90. i milénia v jediném super pestrém balení. No a v pondělí jen trošku víc popovější a taky český. Třeba tahle ochutnávka z dnešního večera. Čmelák, Divokej Bill, hit z roku 2006. Chápete, že už je to 20 let zpátky? To mě bylo 20. Ty brďo, už jsem stará vréca. Tak hezké odpoledne, zítra rádiem.

Adel posílá velké hello všem posluchačům Hitrádia, s vámi Lea, hezké pondělní odpoledne. Já jsem vám slibovala před chviličkou, že pro vás něco na víkend chystáme. Vy víte, že tam roztáčíme kolo narozeninové rulety, kdo má ve svém okolí narozeniny, měl nebo bude mít, a k tomu vám dáváme nezapomenutelné zážitky. Tak kamarádi, tenhle víkend, sobota a neděle, co byste řekli, když řeknu slovo Garmin? Značka Garmin, která se specializuje na chytré hodinky pro každého, děti, vrcholové sportovce, nebo třeba dokonce i potapěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, to potřebuji hlavně já, a nadčasovým designem, takže jsou prostě cool, jsou skvělí a v jejich portfoliu si prostě každý najde to, co potřebuje. No a já vám přesně tohle v sobotu i v neděli budu rozdávat v hodnotě 7 500 korun chytré hodinky značky Garmin. A to je skvělý, co? Já vám to říkám furt, že my jsme prostě to rádio, které vám neustále dělá něčím radost. Co a jak musíte udělat? Říká vám něco hit, který se vyplatí? Taky znáte. Takže honem nabíhejte na web hitradio.cz a vy nám nominujte hit, který vám zlepší náladu. A pokud o víkendu ten svůj song se vzkazem uslyšíte a dovoláte se k nám do studia na 800 937 937, no tak to prostě vyhrajete. Však vy už tohle znáte. Hit, který se vyplatí. Takže web hitradio.cz, napište mi tam nějaký vzkaz, třeba i něco pro mě, jo? Velosobat to budu taky já. A hlavně nezapomeňte ten song, který vám dělá dobře. Máte z něj třeba takovou tu husí kůži. Prostě hit, který se vyplatí. No a někdo z vás dostane chytré hodinky Garmin v hodnotě 7 500 korun.

0: slavná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
0: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
0: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz. Zaostřeno na region.
15: Jak oslaví Kuřim 8. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Na jihu Čech, kde byly nejsilnější, zasahovaly u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Častěji vyjížděli také hasiči ve středních Čechách, na Příbramsku, Kladensku nebo v okolí Prahy. Vláda chystá nový adiktologický zákon. Resort zdravotnictví předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit pouze v licencovaných obchodech. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila i daňové změny v prodeji kratomu.
4: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě. Současně plánujeme zavést spotřební daň na kratom v přiměřené výši, stejně jako u jiných látek s psychostimulujícími účinky a potenciálními zdravotními dopady.
3: Protidrogová politika přechází pod ministerstvo zdravotnictví. Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bem končí. Na jeho nástupce vláda vypíše výběrové řízení. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 282. Dosud nepotvrzených případů ale má být více než 1000. Země hlásí první úspěchy. 5 nakažených zdravotníků se vyléčilo a bylo propuštěno z nemocnice. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Už příští sobotu si v Brně opět užijeme dopravní nostalgii. Parní vlak, koňská tramvaj a další historické vozy vyjedou v Brně 13. června a představí nejcennější kousky dopravního podniku Technického muzea, Českých drah nebo Zbíšovského muzea průmyslových železnic. Na programu jsou i okružní jízdy.
6: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
5: V Brně a na jihu Moravy máme převážně zataženo a občas sprchne. Postupně budou srážky ustávat, teploty ale nepřekročí 20 stupňů Celsia.
7: Podívejte se na člověka, co sedí vedle vás. Možná je to superboháč. Prozradíme vám, proč většina milionářů raději lže, než aby se podělila o radost. Miliarda na účtu a na tváři poker face, tak proč by většina z nás o výhře neřekla ani slovo? Uslyšíte za chvilku.
0: Hit Radio City Brno.

0: Lenin Cyril. Přesně takhle chutná pondělní odpoledne na Hit Rádiu. Tak co, kámoši, kámošky, řekli byste o svý výhře svým přátelům? Už je to totiž týden a výherce těch téměř 3 miliard eurojackpotu z Česka si pro své peníze ještě nepřišel, chápete to? A nebo si myslím, že nám to prostě ještě neřekli. Při té příležitosti nás zaujal takový jakýsi výzkum. Prozradím vám jedno číslo, které vám naprosto změní pohled na kamarády. Průzkumy o výhrách v loterii vytáhli na světlo drsnou pravdu o naší důvěře. No a řekli to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, že celých 81% lidí by zarytě mlčelo o své miliardě i před nejbližšími přáteli. Moje teorie? Bojíme se, že se s kámoše nebo kámošky, se kterým roky pijeme pivo, víno, kecáme, řešíme úplně všechno, takže se najednou z nich stanou finanční poradce s nekonečným seznamem dluhů. Raději budeme dál hrát divadlo a o drahém nájmu třeba, i když nám pod domem stojí zaparkované Ferrari, ne? Představte si to, sedíte v hospodě, nadáváte s kámoškou na cenu vajec a ona přitom doma má ta zlata. Chápete to? Možná v tom není jen strach z půjček, ale čistý put sebezáchovy, co si budem, a najednou nevíte, jestli vás lidi zvou na večeři kvůli vašemu humoru, anebo kvůli tomu, že byste prostě mohli zatáhnout účet. Jednoduchá otázka na vás. Ptáme se, myslíte si, že těch 81%, co vytáhli jakýsi
1: vědci,
0: je přehrané číslo? A nebo se
1: vědci
0: pletou? Dejte nám vědět. A řekli byste o 3 miliardové výhře nejlepším přátelům vy? 777-937-777. Jak je to u vás? Dejte nám vědět.

0: 5 Dish Love, Hit Radio stále s vámi, tak je Lea, vám přeje krásné odpoledne a jdeme na vaše odpovědi, protože jich nám tady přišlo strašně, strašně moc, za což veliké díky. Ptala jsem se vás, jak to máte vy, kdybyste vyhráli 3 miliardy, řekli byste o tom nejbližším a nebo ne? Píše nám tady Janička, ahoj Leonko, je to těžké, ale pravda je, že peníze zkazí úplně všechno i mezi rodinou a přáteli. Takže bych neřekla nic, tolik peněz změní úplně všechno. Těžko říct, zda k dobrému, anebo k horšímu. Přeju hezký den, Jana. Taky nám tady píše Petra, ahoj Leji, zdravím celé Hit Radio, jste super, určitě bych se zmínila svým nejbližším a taky se i podělila. Taky nám tady píše Standa, ahojky Hit Radio, já bych neřekl nikomu nic a vše bych si nejdříve v klidu vstřebal. Další zpráva, ahoj Leonko, patřila bych k té skupině, co by asi mlčela, je to těžký, ale je to tak, možná nejbližší rodině bych o tom řekla, ale to je asi tak vše. Přeji krásné vysílání. A aby toho nebylo málo, tak tady máme i hlasovou zprávu od vás.
1: Ahoj, tak já kdybych vyhrala 3 miliardy, tak neřekla bych nikomu nic, protože lidi jsou divní, někteří jsou zlí, a já už si na kámoši a pak bodnou kudu dozad, takže nikomu bych neřekla nic a nikomu bych nic nedala, nechala bych si to pro sebe. Čau.
0: I to je názor, tak ať je to, jak je to, přej a bude ti přáno.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Když
7: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
12: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
13: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisku levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Hit Radio.

0: Počasí na skleničku? Jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut k 1.6. Oslavujeme Den dětí a Hit Golden je jeden z nejoblíbenějších, hlavně u těch nejmenších, co si budem. Každopádně s vámi Lea, Hit Radio v plném proudu. My jsme se vás ptali, jestli si myslíte, že těch 81%, co vytáhli jací si?
1: Vědci.
0: Jo, jo, je přehnané číslo. A nebo jestli se naši úžasní
1: vědci
0: pletou. Řekli byste o 3miliardové výhře nejlepším přátelům vy? Vaše zprávy jsme četli a vybrala jsem teď i takové fakty topky. Ty nej. Honza napsal, ahoj Leonko, já bych to taky tajil, jen nevím, jak bych vysvětloval, že do práce najednou létám vrtulníkem v barvách Hello Kitty. A nebo posluchačka Hanka, miliarda se prý blbě schovává, Leonko, ale když vidím, jak někteří lidé umí skrývat inteligenci, tak si s těmi penězi snadno poradí. Přátelé, díky za vaše reakce, těch zpráv chodí stále spousty, tohle téma vás evidentně baví, tak se těšíme, co zase pro vás nachystáme zítra, pravda nebo bullshit. Hezké odpoledne.

jo. Dávno než tu komentáře, pás bych musel nechat všeho bejt. Možná na zíp onehdá vylez, spíš praotec hejt. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svojí ráno.

0: Mně ještě taková malá ochutnávka. Tak čau.
1: Co čert nechtěl, je tady zase pondělí. Ale my se na pondělí na Hit Radio City Brno v odpolední show mrkneme z té lepší stránky.
2: Kdybyste měli vyjmenovat alespoň dvě věci, které jsou na pondělku úžasné. Pondělí je super, protože už jenom 4 pracovní dny a je tady víkend.
1: Čím dřív pondělí začne, tím dřív týden skončí.
2: A to bylo pozitivní.
3: Hit Radio City Brno.
4: Pivotéka Betelé Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelé Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelé Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelné-škopek.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor. Go, go,
14: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Hit Radio. Give me a second eye.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tam tarada. Už jsme tady zas.
1: Tam tarada.
0: Tobě není do zpěvu v pondělí?
1: Ne, mě moc do zpěvu. Já jsem ráda, že jsem tady. Samozřejmě i vy, posluchači. Já teda nevím, kde jste, jo. Já vás nevidím ani neslyším, ale přejeme vám krásné pondělí, Igor Doležal a Peťa Tomanová.
0: Krásný den, samozřejmě zdravíme i za volanty. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A v Brně v Osové ulici, křižovatka s ulicí U Pošty. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Máme tam omezení provozu, tak pamatujte na to. Pokud byste projížděli po D1, tak 192. kilometr ve směru na Prahu. Tady máme zásah hasičů u požáru auta, fíha. A pokud jedete na trase ze Svitav na Brno, tak za Lipůvkou v místě dopravního značení máme hlášenou kolonu. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220, hlavně opatrně a co nejdál s Hitrádiem. Děkujem.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Paráda, já vidím.
5: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
6: Smile Optik, rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik, brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhu města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci by měli tento týden zahájit debatu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb a také o růstu rodičovského příspěvku. Čeká je také pokračování závěrečného schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení a pravidel pro zaměstnávání státních úředníků. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Sdílená kola v Česku se těší oblibě. Službu od července nabídnou České Budějovice, které si od ní slibují sklidnění dopravy ve městě. Lidem bude k dispozici 200 kol na 170 stanovištích. Majitelé předplatného na MHD budou moci kola využívat zdarma 4x denně na půl hodiny.
8: Hokejový servis Hitrádia.
1: Čeští hokejisté po 5. místě na mistrovství světa ve Švýcarsku klesli v žebříčku Mezinárodní federace IIHF z 5. na 6. pozici se ziskem 5070 bodů. Na 5. Švédsko naše aktuálně ztrácí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, druhé jsou Spojené státy. Jak už od nás víte, letošní mistrovství světa vyhrálo Finsko, které ve finále porazilo domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Třetí skončil výběr Norska, který v boji o bronz porazil Kanadu.
10: A jak to jezdí v Brně z pohledu městské hromadné dopravy? Na to se ptáme přímo a voláme na dispečink dopravního podniku města Brna.
11: Dobré odpoledne všem posluchačům Hitrádia City Brno. Počínající odpolední špička způsobuje zpoždění do 10 minut v oblastech Vinohrad, Slatiny a v Horních Hřpicích. Aktuálně z důvodu policejní uzávěry bude přerušen provoz na Mendlově náměstí. Tramvaje pojedou nejspíše odklonem přes hlavní nádraží a Hybešovu, trolejbusy budou mimo provoz v úseku Antropos Úvoz. Podrobnosti připravujeme. Sledujte prosím webové stránky a informace na elektronických panelech. Z dopravního podniku Erik Valenta.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
10: A nezaprší.
0: Nestráš.
10: No vlastně pršelo.
0: Zapršelo a zapršelo.
10: A hodně, ale teď máme 17 stupňů v Brně a okolí, pocitově jsme teda na 14. Co se týče toho deště, tak ještě bude, trošku může být vydatnější, ale od nějaké 17. hodiny dál už má být zataženo, potom dokonce k večeru i polojasno. No a noční teploty, ty nám dnes ukáží něco okolo 12 stupňů. A zítra to bude krásně, polojasno a 24.
8: Hit Radio City Brno.
0: 15 hodin 4 minuty na Hit Radio City Brno startuje pondělní odpolední show.
10: A máme pro vás jednu bombu.
0: Hit Radio. Ano, doslova do písmene, protože něco se děje tady u nás v Brně na Mendlově náměstí a my to samozřejmě pro vás budeme čekovat, no ale ještě předtím si třeba zahrajem Coldplay Paradise, tak doufám, že jste jako v ráji. Igor Doležal a Peťa Tomanová s vámi, dobré odpoledne.

0: Něco málo Flashdance, Global DJs, Odefeeling, 12 minut po 15. v éteru Hit Radio City Brno. Tak vám teda řekneme, že jsme to pondělí, aspoň teda v odpolední show na Hit Radio City Brno, startovali přímo bombasticky.
1: Já doufám, že to je jenom nějaký jako žertík, protože tady máme speciální teda hlášení, že jsme mluvili s tiskovým mluvčím Jihomoravského kraje, co se týče policie tady, a je to poručík David Chaloupka, protože Mendlovo náměstí je úplně uzavřeno a my se ptáme proč.
2: Krátce po půl třetí jsme dostali oznámení o nálezu podezřelého předmětu u školy na Mendlově náměstí. Na místě zasahují policisté, doprava v okolí Mendlova náměstí a přilehlých ulic je omezena. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů policistů, na místo míří pyrotechnik.
0: Děkujeme za info. Jak se dívám na aktuální info přímo ze stránek policie, tak Pekařská ulice Mendlovo náměstí je úplně uzavřena, takže tudy fakt jako neprojedete. A není opravdu možná dobré to podceňovat, že jo? Já jsme si říkali, jestli třeba někdo zůstal po škole. No, to je blbost, ne?
1: Jako takhle, jako kdyby nikomu se nechtělo v pondělí do školy, protože tohle se stává furt, že někdo tam nahlásí, tak zavolá, nahlásí bombu a celá škola se musí evakuovat a potom jako nemusí třeba na tu fyziku, kterou nemá hrát, jo. Ale když to bylo o půl třetí, tak je to divný.
0: No, tak doufáme, že to brzo pyrotechnici vyřeší a nic vážného se nám nestane. Držme Mendlovu náměstí palec.

0: Rádio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Hit Radio City Brno, nejlepší rádio pro vaši cestu z Hokny dom anebo kamkoliv na výlet. A samozřejmě pozor, máme pro vás mimořádné upozornění každou 20. minutu, aby se vám z té práce ještě lépe cestovalo.
2: No a hlavně jako teďka, mezi 3. a 4. hodinou je to obzvlášť důležité, protože jako je to vlastně doba, kdy jsou nejčastější kolony, případně nějaké dopravní nehody. A teďka teda přicházíme s úplně důležitým upozorněním.
1: Ano, Mendelovo náměstí je z důvodu nálezu podezřelé, ne osoby, ale podezřelého předmětu úplně uzavřeno. A týká se to samozřejmě i dopravy MHD. Tak mrkneme, co nám řekne Erik Valenta z dopravního podniku města Brna.
3: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Z důvodu policejní uzávěry je aktuálně přerušen provoz na Mendelově náměstí. Linky 5 a 6 jedou v úseku Moravské náměstí Poříčí obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí, hlavní nádraží a Hybešovu. Linky 25, 26 a 37 jsou od Nového Lískovce a Kohoutovic ukončeny na Antropose. Linky 25 a 26 od Konečného náměstí jsou ukončeny v zastávce Úvoz. Linky 44 a 84 vynechávají zastávky v úseku Křídlovická velodrom. Linka 52 končí na Mendelově náměstí vedle pivovaru. Přes Mendelovo náměstí normálně projíždí pouze linka 1. Podrobnosti sledujte prosím na webových stránkách a informačních panelech na zastávkách. Z dopravního podniku Erik Valenta.
2: Eriku, moc děkujeme a další dopravní servis bude už za půl hodinky.
1: A za volanty za chvíli.
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
5: Pipi. Paráda. Já vidím.
6: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Půjdeme na Sněžku?
9: Já chci hlavně na kolo.
10: A co ta herní krajina?
8: Jo, a taky chceme na Bobovku.
9: Babavku, babavku, babavku.
10: To nemůžem dneska všechno stihnout.
11: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
12: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
13: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.

0: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Na Hitrádiu City Brno posloucháte pondělní odpolední show a pozor, rodičové, dneska byste neměli zapomenout na své milované ratolesti, protože v kalendáři je 1. červen a to znamená, že slavíme Mezinárodní den dětí.
1: Juhu. Takže všechno nejlepší vám, ale všechno nejlepší přeju i sobě, i tobě, protože
0: děkuju.
1: jsme pořád děti. No jasně, já jsem si to otestovala teďka o víkendu, protože já jsem viděla v Komárově kolotoče a normálně samozřejmě, že jsem tam hnedka musela jít na ten kolotoč, že? Takže já se nedivím těm dětskám, kteří pořád ovádí a mami, já chci ještě na tam ten kolotoč a na tam ten, já jsem byla úplně stejná.
0: Každopádně, jak vy vzpomínáte na své dětství, na dny dětí, protože já třeba osobně jsem vždycky to měl spojeno s tím, že když je den dětí, no, tak dostaneš kromě sladkostí i takovou vidinu, že za chviličku je konec školního roku.
1: Jo, jo, že to je takový předvoj oslavy té jako větší, to znamená potom, až tam položíš tašku do rohu a i se svačinou, kterou najdeš v září, to se někomu určitě stává. Takže to je jako ten nádherný pocit. No a my jsme se ptali na ten dětský den, na den dětí, i naší posluchačky Simči.
2: Když jsem byla malá a naše maminka, protože jsme byli 4 sestry a když mamince vyšly korunky, tak nás vzala na den dětí na zmrzlinku a za to jsme byli hrozně rádi. Užívejte si a buďte děti rádi za to i za ty maličké věci, které vám rodiče dopřejí.
0: No, panečku, tak pokud patříte mezi rodiče, kteří třeba zabalí staré hračky dětí do krabice, nalepí falešný štítek a necháte zazvonit někoho ze sousedů, jakože je pošťák, jo?
1: No.
0: Tak myslím, že vaše děti budou mít z rozbalování dárečku obrovitánskou radost.
1: Jakože ty zabalíš jako starý hračky, který jako už ty děti třeba jako no, nevyužívají a potom děláš, že si koupil jako nový.
0: I tak se dá, no oslavit den dětí.
1: Ale jo, to není vůbec špatný, tyjo.
0: Jaký dáreček byste třeba svým ratolestem chtěli dát vy?
1: A nebo co by spíš chtěli děti? Já jsem se totiž ptala v sobotu na dětském dnu v Komárově. Pár dětí, jako co by chtěli, jo. A jako bylo to naprosto jasný. Tam jako zazněl PlayStation, tam a potom jako hlavně chci peníze.
0: Já teda musím říct, že moje dvě holky jsou skromnější. Těm stačí, když zajdem teď na vínko.
1: Tak ty už máš
0: velký. Protože už můžou, že?
1: Ale musím říct, že jsou velký. Jako kdyby jim bylo 13, tak je to divný.
0: To jo, takže krásný, veselý a šťastný Mezinárodní den dětí všem ratolestem a rodičové, dneska byste měli opravdu na dětičky myslet. My

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Tak to na Hitradio City Brno zpívá dáma, která patří mezi vyvolené, kteří opravdu vystoupali do maximálních výšin, protože Katy Perry byla 10 minut v kosmu.
1: Myslíš, že jí závidím?
0: Ukáž? Tak ale pokud se budeme vznášet v poněkud nižších hodnotách, že, tak třeba vás čeká letní dovolená a možná lítáte na oblíbená letiště už několikrát po sobě, že?
1: No.
0: Jsem byl třeba v Burgasu dvakrát.
1: A tam se ti jako líbilo nejvíc, jo?
0: Tam je to jak na nádru. Tam se nemáš kde ztratit.
1: No dobře, a tak kdybyste měli určit úplně to nejkrásnější letiště na světě, tak to asi, kámo, nebude Burgas, jo?
0: Ale bude to Brno možná za mě.
1: Jako jo, tak tam je taková ta domácká atmosféra. A víš co, Brno je jediný letiště, kde mě se jako často stává, že málem nestihnu jako projít tím gatem, protože já se tam zapomenu v tom hloučku.
0: V tom baru,
1: lidí.
0: Že?
1: Já jsem ano, v baru. Chtěla jsem říct v hloučku lidí, že si tam jako zakecám, protože tam jsou, je tam spousta Čechů, poznám nové lidi, což vám doporučuju, jo. No a potom jako to málem nestihnu. Ale nejhezčí letiště úplně na světě, já jsem tam teda sice nebyla, ale je to podle všeho Singapur. Tak jako pardon, jo. Viděl jsi někde v Brně na letišti tady u nás v Tuřanech, že by tam byl největší krytý vodopád na světě? A to v Singapuru je. Potom tam mají tropický zahrady, motýlí park, kino, bazén. Jako já si myslím, že
0: to
1: tam...
0: To se ti tam ani nechce, ne?
1: Ne, já myslím, že by tam měli vybírat vstupny, podle mě. A nebylo by jako ani malý. Takže jestli poletíte přes Singapur, tak si to užijte. Ale jako takhle, když nepojedete někam, nepoletíte někam daleko, tak co takhle zkusit Amsterdam? Já jsem teď koukala, že tam na Schiphol, já nevím, jestli to vyslovuju dobře, ale to je to letiště Schiphol v Amstru, tak tam mají nové hodiny, jo. Tam normálně designer vytvořil ty ručičky hodin z lidí. Oni to natáčeli několik hodin a prostě, když se podíváš nahoru, tam na letiště na hodiny, tak tam uvidíš jedna ručička chomáč lidí, druhá ručička druhý chomáč lidí a prostě to tam natáčeli a nějak jako synchronně do toho dali všechno. No. A byli to pozor a byli to pracovníci letiště, žádní herci.
0: Dobrá brigoška, ne?
1: Je takový to, jako přijdeš do práce, ale Franto, sorry, budeš dělat hodiny.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
3: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.

0: Na Hit Radio City Brno valíme znovu na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A pokud byste projížděli v Brně přes Mendlovo náměstí, tady křižovatka s Pekařskou je stále uzavřena a z důvodu záchranných složek a akce záchranných složek. Máme tam samozřejmě zdržení také v okolních ulicích, takže pokud míříte na Mendlovo náměstí, tak radši se vyhněte, oběďte a nahraďte svou trasu, protože tam je to minimálně zatím do 17. hodiny předběžně uzavřeno. Na Brněnsku mezi Telnicemi a Tuřanami havarovalo osobní auto, na místě je také policie. Pokud byste projížděli na trase z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky, tady nám bourala dvě osobní auta. A pokud jedete v Brně ve Vinohradské ulici u nájezdu na Kaštanovou, došlo ke střetu osobního auta s motorkou a provoz je tady částečně omezen. A vaše dopravní info můžete pozor nově posílat přes hlasovku na náš WhatsAppový kontakt. Číslo je 720 890 848. Za to moc děkujeme. Přejeme šťastnou cestu. Číslo ještě jednou 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
14: On Air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
16: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dnes je poslední den.

0: pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do konce listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Česko se tento měsíc zúčastní armádního cvičení Severoatlantické aliance. Konat se bude na severu Evropy ve Finsku, Švédsku a Norsku, kam armáda vyšle 5 letounů JAS-39 Gripen ze základny v Čáslavi. Cvičení se uskuteční od 3. do 22. června. Česko si polepšilo v indexu prosperity a finančního zdraví. Mezi 27 zeměmi Evropské unie obsadilo 14. místo, loni bylo 16. Za zlepšením stál stav ekonomiky, především zmírnění inflace a také udržení prvenství v oblasti rozvoje zdraví a bezpečnosti. V čele žebříčku zůstaly skandinávské země a na konci Řecko. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Naši reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je pak v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. A ještě dodám, že Češi se na světovém šampionátu představí po dlouhých 20 letech.
1: A ještě my dodáme informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Hitrádia City Brno. Z důvodu policejní uzávěry je aktuálně přerušen provoz na Mendlově náměstí. Linky 5 a 6 jedou v úseku Moravské náměstí Poříčí obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí, Hlavní nádraží a Hybešovu. Linky 25 a 26 jsou rozděleny na dva úseky. Provoz je na nich přerušen mezi zastávkami Antropos a Úvoz. V úseku Antropos, Vaňkovo náměstí, Žlutý kopec na Konečného náměstí zřizujeme kivadlovou náhradní autobusovou dopravu. Linka 37 je v provozu pouze z Kohoutovic k Antroposu. Okružní linky 44 a 84 vynechávají zastávky Poříčí, Mendlovo náměstí a Křížkovského. Linka 52 projíždí přes Mendlovo náměstí a obsluhuje mimořádnou zastávku u pivovaru. Přes Mendlovo náměstí využijte pravidelnou linku 1 pro jízdy v úseku Pisárky, Hlavní nádraží. Podrobnosti sledujte na webových stránkách dopravního podniku, případně na informačních panelech na zastávkách. Dispečinku dopravního podniku vám hezký den přeje Erik Valenta.
3: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
4: Krásných 17 stupňů měříme v Brně a okolí, jako ono to bylo potřeba. Ten déšť, to ochlazení, protože samozřejmě už o víkendu jsem viděla lidi, co říkali, bože, zase je teplo, furt se potím. No tak jako to je asi léto, že? A zítra to bude takové letní, jo, takové jarní letní lomeno, má být polojasno a 25 stupňů, to si užijem.
5: Hit Radio City Brno.
6: Na Hit Radio City Brno pokračuje pondělní odpolední show a pozor, dokázali byste vypotit minimálně 1, 2 nebo 3 pozitivní kousky na pondělí?
4: No jasně, já rozhodně. A vy byste to měli vypotit určitě, tak nám napište na náš WhatsApp 720 890 840.

0: Na Hit Radio City Brno dozněl James Arthur a někde jsem četl, že přežít první hodinu v pondělí v Rachotě, tak to by mělo být prej olympijskou disciplínou.
1: Jako jo, ta první hodina v pondělí bývá jako krušná, proto nejen tak pro ní zajít se říká pondělí jako bídne. Bídne pondělí.
0: Není na to jít na to odpolední show, že?
1: No, jasně, tak vy už máte třeba po práci, jedete si hezky domů, jo, vám se to mluví.
0: Ale my jsme se na Hit Radio City Brno malinko zamysleli, když to pravda trošku bolelo, že? Nad pozitivem pondělka. Tak je to první den týdne a ten vám dává šanci začít s úplně čistým štítem.
1: To jsou ale hluboký důvody, tak pokračuj. Já mám trošku jiný, tak pojď
0: je
1: na to.
0: Je to ideální den pro stanovení priorit a rozhodnutí úkolů, což je super, protože si v pondělí naplánuješ celý týden, víš. Jo.
1: A když to nestihneš, tak úterý je taky den?
0: No, asi tak, no. A je to prej i nejlepší den pro zahájení zdravého životního stylu, to znamená, začnu cvičit v pondělí.
1: Cvičební plán, tak ale jaký máš plán na tento týden, řekni.
0: No tak zdravý životní styl, jo?
1: Dobře, tak jo, tak já ti řeknu moje důvody, proč je pondělí super, jo. Je to den, na který si můžeš vymlouvat, protože jako řekneš, ježiš, pardon, já se omlouvám, já prostě jsem v pondělí trošku mimo vždycky, jo, takže tak. Nebo, že když prokrastinuješ v pondělí, tak nemáš takový výčitky, protože máš ještě celý týden na toto dohnat.
0: To je taky pravda, no. A pokud byste chtěli i vy přispět k nám do tohoto tématu, klidně nám napište přes náš WhatsAppový kontakt, máme ho nově, 720 890 848.
1: Já si myslím, že byste si nás měli jako uložit, jo, ať nás tam furt máte. A pokud něčím budete chtít přispět, protože když se nám třeba bojíte zavolat, jo, na naše studiové číslo, tak tohle je fajn, protože vy nám tam můžete napsat jenom jednu větu, víte, abyste nám reagovali, aby jsme věděli, že jste tam s náma.
0: A nebo zkuste poslat hlasovku, jestli nám to funguje. Budeme zvědaví. Děkujem. Doufám.

0: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Hit Radio City Brno je nejlepší rádio na cestu domů nebo kamkoliv jinam. A pokud byste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám pošlete hlasovku, anebo pošlete hlasovku,
2: no,
1: anebo to nechte na Peti, že?
2: Já jsem se jenom hlásila, jsem chtěla říct, že jestli vás třeba někdy fakt jako naštve, když jste v koloně, byť trvá 5 minut, 10 minut, 15 minut, jako vždycky, že máte takový to pnutí, jo? Že někteří lidi jako to nedávají, já třeba to nedávám právě.
1: Já když jsem v koloně, žádné pnutí nemám.
2: No protože jsi v šalině, no.
1: No,
2: no.
1: Ale pokud jedete za Ořechovem ve směru na Debovit, tady bouralo osobní auto s nákladním, projíždí se Kyvadlově na příjezdu do Brna a v Líšni ve směru od Ochozy. Havarovalo osobní auto, skončilo dokonce na střeše, tak bacha, a omezení tady může být až do 6:30. A také jedno varování, trasa Brno Svitavy na příjezdu do Lipůvky. Tady máme kromě kolony i dvě osobní auta v sobě a samozřejmě zdržení tady hrozí také. Jakékoliv vaše dopravní informace můžete nově posílat přes náš WhatsApp, jak říká Peťa, že? 720 890 848. Děkujem.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Tati, ETF je teď nejlepší. BTC nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Sinela.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
15: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
18: Tak jste nepoznali, kde je větší vůl.
17: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
19: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
16: si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Máme 16.31, aktuální pohled na kukačky, pokud už v práci hypnotizujete hodiny, tak ať vám to s Hitradiem City Brno krásně odsejpá. Máme tady pár tipů na další následující víkend, protože ten je tady opět co vidu, přestože je dneska pindilí, že? Zneme vás na pořádnou znojemskou nakládačku. Už jste někdy dostali znojemskou nakládačku?
1: No jo, okurky miluju, já si dávám každý den.
0: Vrchol oslav 800 let nebo 800 těch let povýšení Znojma na Královské město se koná od 5. do 7. června přímo v Znojmě. Hitradio City Brno bude opět na místě, takže se můžete těšit, stavit a omrknout, jak se dělá rádio.
1: A já mám pro vás jeden charitativní běh, je to Gym Nation Run 2026, 7. června od 3 odpoledne na Zelném trhu v Brně. A to startovné na ten běh je 500 korun, ale kolik přispějete? Samozřejmě čím víc, tím líp, když budete moci, protože 100% toho startovného jde na podporu dětského oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. Takže ten váš běh pomůže financovat přístroj, který zvyšuje bezpečí dětských pacientů při léčbě.
0: Takže je úplně fakt jako jedno, jak poběžíte. Já kdybych běžel, tak možná...
1: Ale klidně můžeš jít.
0: By mě poslali taky někam doktorovi.
1: Je to dost možný. Ale hlavně jako potom, ono je to jako, že celé provázané i s nádherným vystoupením. Bude tam Monika Bagárová, Kuba Děkan, Poetika a další. A jako jestli můžu říct, tak minulý rok se běžel v listopadu Gym Nation Run a pomáhalo se malému Honzíkovi. Možná jste o jeho příběhu slyšeli. On spadl do rybníka, kde byl několik desítek minut, protože si toho tety, co ho hlídali, nevšimli. No.
0: Slyšeli jsme.
1: No a vybral se neuvěřitelný 1,5 milionu korun. Dobré, že?
0: Krásné.
1: Takže já jsem zvědavá, jak to dopadne tuto sobotu. Rozhodně tam běžte a my tam budeme. Hit Radio City Brno na místě.
0: No a pokud máte rádi divadlo a nejenom divadlo, tak už po 17. se koná letos kromě divadla i hromadu koncertů pod Petrovem v areálu Moravského zemského muzea na Zelen trhu v Brně. Letošní sezona startuje už tuto sobotu a těšit se můžete třeba na folklorně rockový muzikál Jánošík aneb Na sklemalované. Je to premiéra v sobotu 6.6. ve 20 hodin 30 minut.
1: Ježíš, tak to bych chtěla vidět jako Jánošík, který bude jako laděný do roku. Tak to chci vidět.

0: Tak to byly zatím poslední činasky jejich selhání a to nám se hodí tak jako do krámu trošku, že tady u nás na Hit Radio City Brno, protože jedno selhání tady pro vás máme. No, my teda přímo ne s Peťou, ale tiskový mluvčí městské policie Brno Kuba Ganem.
1: Hezký den posluchačům i do studia. Naše hlídka se v pátek odpoledne vydala do Denisových sadů poté, co kolem jdoucí přes linku 156 poukázala na ženu, která se tam choulila na chodníku. Strážníci v parku brzy našli a zjistili, že jde teprve o 14-letou slečnu. V prvních minutách to byla jedna z mála informací, kterou se od ní dozvěděli. Dívka klečela nad zvratky, vzlikala, nedokázala si vzpomenout na své jméno a při náhlých záchvatech hlasitě naříkala. Na rukou měla starší mělké řezné rány. Strážníci k ní okamžitě přivolali záchrannou službu a snažili se zjistit, jestli pila alkohol, užila léky nebo brala drogy. Nakonec zvládla popsat, že jí cizí muži nabídli cigaretu s neznámou látkou a ona si ji od nich vzala. Dechová zkouška potvrdila, že alkohol dívka nepila. Zdravotníci slečnu důkladně vyšetřili a odvezli do dětské nemocnice. U zítky poblíž místa, kde se svíjela na zemi, postával i 40-letý muž s 18-letou ženou. Když se jich strážníci zeptali, proč dívce neposkytli a nepřivolali pomoc, mladá žena odvětila, že si kvůli ní nebude vybíjet baterku v telefonu. Strážníci tedy celý případ předali státním policistům i s totožností obou svědků. Přeji klidný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
2: Moc děkujeme. Já přemýšlím, jestli jsem víc v šoku, anebo víc jako naštvaná. Ale kdyby s tím měl někdo příště problém, tak mi klidně zavolejte. Já osobně za váma dorazím s powerbankou a ten telefon vám dobiju, jo? Protože když vy zavoláte pomoc, tak to je to nejmenší. Jako já vím, že na prvním místě jsme na tom pomysleném žebříčku my sami, jo? Že tam máme každý sami sebe. Ale jako na druhém místě by měla být pomoc a ne jako mobil a baterka na tady projíždění sociálních sítí.
0: Právě, no, tak... Co k tomu dodat? Snad už máš pravdu. Hit Radio.
3: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, zdravíme za volanty, máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Stále počítejte s omezením provozu a velkými komplikacemi, pokud projíždíte Brnem přes okolí Mendlova náměstí a vůbec možná při projížďkou celým Brnem, protože doprava se nám komplikuje. Stále je to uzavřeno, ulice Pekařská, Mendlovo náměstí, tam zasahují záchranné služky, integrovaný záchranný systém stále a možná ještě 10 až 15 minut by to mohlo být úplně uzavřeno. Když se dívám dál, tak za Ořechovem ve směru do Nebovit bouralo osobní auto s nákladním. Na příjezdu do Brna před Líšní ve směru od Ochozy havarovalo osobní auto, dokonce skončilo na střeše. No a pokud byste projížděli třeba přes Telnicemi nebo Telnicí a Tuřanami, tady máme hlášenu na Brněnsku opět havárku osobního auta a projíždí se Kyvadlově až minimálně do 18. hodiny. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv. Pozor na nové WhatsAppové číslo, klidně pošlete svou hlasovku 720 890 848. 720 890 848.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: 17 hodin krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než ten loňský. S průměrnou teplotou lehce přes 14 stupňů Celsia se zařadil na čtvrté místo mezi nejteplejšími květny za posledních 10 let. Loni byla průměrná květnová teplota v Česku o 3 stupně Celsia nižší. První dětský ombudsman Martin Beneš dostal za necelý rok ve funkci bezmála 1600 podnětů. Z toho necelé 200

0: stovky mu poslali přímo děti. Často se podněty týkaly například rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských zařízeních. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
0: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%. V Česku pak lidí bez práce nepatrně ubylo. Nezaměstnanost u nás klesla na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v celé unii, hned za Bulharskem a Polskem.
2: A pokud teďka fičíte z práce městskou hromadnou dopravou, tak se vám ta cesta může lehce zkomplikovat. No více nám řekne Erik Valenta z dispečinku dopravního podniku města Brna. Už tam není Erik.
3: Zdravím všechny posluchače Hitrády a City Brno. Z důvodu policejní uzávěry Mendlova náměstí se potýkáme s nepravidelnostmi v provozu na území celého města Brna. Linky 5 a 6 jedou odklonem přes hlavní nádraží a dále ulicí Hybešova. Linky 25 a 26 jsou rozděleny na dvě části. V úseku Antropos a Uvoz nejedou. Linka 37 je zkrácena do zastávky Antropos, linka 52 končí na Mendlově náměstí u pivovaru, nezajíždí tedy do terminálu. Linka 62 je dočasně mimo provoz. V úseku Antropos, Pisárky, Vaňkovo náměstí, Žlutý kopec, Úvoz konečného náměstí je zřízena kyvadlová doprava. Ovlivněny jsou však i ostatní linky městské hromadné dopravy, setkat se můžeme se zpožděním až 30 minut. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
4: Romane, moc děkujem, to by mě zajímalo, drahá kolegyně, jak pojedu dom.
2: No, mě taky, no já tě nepovezu.
5: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Ale venku je krásně, takže svět je zase v pořádku, 18 stupňů, máme už polojasno, pršet by dneska už nemělo, no, tak možná jo. Možná okolo 18. nějaký ten lehký deštík. Co se týče nočních teplot, tak nám klesnou na nějakých 11-12 stupňů, no a zítra má být 25 stupňů a polojasno.
6: Hit Radio City Brno.
4: Na Hit Radio City Brno pokračuje dál dnešní pondělní odpolední show. No, jsem z toho trošku vedle, protože jak se tak dívám, kolegyně na mě chystá jakýsi pokus, nebo...
2: No, pokus. Napište si teďka všichni na papír, psacím písmem, jakýmkoliv. Život je krásný, jako tuškou, ne do počítače ani do mobilu.
4: A co pak?
2: No, to uvidíte.
4: Do 10 minut jsme zpět.

0: Hit Radio City Brno přeje klidný pondělní pozdní odpoledne a chtěl jsem říct podvečer.
1: To jo, ale já mám na vás takový jeden takový testík, jo? Já se ptám. Používá někdo z vás pořád jako tušku a papír? Papír? A nebo počítač a telefon je váš jako nejlepší kámoš?
0: Já používám obojí.
1: Používáš obojí, jo? Protože mě normálně teďka někdo říkal, že 2 měsíce nic nenapsal rukou, jako normálně tuškou na papír. Že prostě už všechno jenom do telefonu. Všechny poznámky, úplně všechno. Jo. No,
0: dokázala by si napsat diktát?
1: Jaj.
0: Rukou?
1: Ježiš, já úplně se mi to vybavilo. No, ne, nedokázala. Ale pojďme otestovat něco jiného, jo. Napište si vy všichni teďka, co jste doma, no za volantem asi ne, i když možná jste v koloně, protože centrum stojí.
0: Právě.
1: Takže napište na papír, život je krásný. A já vám z toho něco vyčtu.
0: Jsem to napsal.
1: Ano, Igor to tady napsal, jo. A když jako máte velký písmo, což jako Igor to napsal přes celý papír, tak je to úplně jasný. To znamená, že máš velký sebevědomí, kámo, a potřebuješ pozornost. Tak proto pracuješ v rádiu, že? No, to
0: já jsem se chtěl polekat, že budu nějaký psychopat.
1: Hele, to ještě přijde. Potom jako záleží i, jaký máte sklon, jo. Někdo třeba píše jako směr doleva, nebo rovně to máte, anebo doprava. Ty to máš jako tak jako divně šejdrem doleva. To znamená, že jsi velmi opatrný.
0: Divoký víkend, víš?
1: Opatrný, jo. Takže když jdeš přes cestu, koukáš se jako přes přechod. Jsi
0: ano,
1: opatrný.
0: No, ano, jsem, no. Tak mě už jednou srazilo auto, takže to stačilo.
1: Tak to právě opatrný nejsi, ne? A když tě srazilo auto. No a potom tady ještě záleží, jak moc těsně píšete ty písmenka od sebe, jo? A nebo jako jestli máte velké mezery mezi písmenama. Ty máš právě velký mezery. A to znamená, kámo, že máš potřebu svobody, takže by mě zajímalo, jestli teďka poslouchá tvoje přítelkyně, přítelka, jo? Protože potřebuješ až nějak moc svobody, jo? Takže bytně se nad tím zamyslím.
0: Takže bys chtěla krátit řetízek, nebo... Co?
1: Řetízek.
0: No co mám dělat?
1: No nevím, tak...
0: Já budu hodný.
1: Buď hodný a buď opatrný, tak. A co vy?
0: Hlavně, že nejsem psychopat. Klidně nám napište náš WhatsApp 720 890 848.

0: Taková pohodička Gote a Kimbra. Za chviličku budeme střídat, dorazí Bob Sinclair.
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Na Hit Radio City Brno pro vás čekujeme samozřejmě i dění na silnicích. Aktuálně tady máme v Brně celkem masakr, protože centrum je asi úplně zasekáno.
2: No jako takhle, nám se to říká, když si tady sedíme, že? Ale vy to víte, vy, kteří tam přímo jedete, takže jestli jste v té někde koloně v centru, protože my víme jenom to, že to stojí úplně všude, tak nám dejte vědět na náš nový WhatsApp 720-890-848.
0: Klidně pošlete hlasovku, jak to vypadá na vaší trase, za to moc děkujeme. A tak samozřejmě začínáme na Mendláku a okolí, tady je to úplně stále uzavřeno. Dálnice D2 na 13. kiláku ve směru od Bratislavy na Brno. Tady máme hlášenou porouchané nákladní auto a také pokud byste projížděli třeba přes Líšeň do Brna ve směru od Ochozy, tady je hlášena stále havárka osobního auta, které se převrátilo na střechu. Také pokud jedete za Lipůvkou na Brno, tak máme hlášenou kolonu a také v ulici Otakara Ševčíka v Židenicích jsou hlášeny pro změnu stavební práce. Takže 720 890 848 vaše dopravní info můžete poslat právě sem a my popřejeme šťastný dole do cíle. S Hitrádiem, děkujem.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Vítám u nás Richarda, který dělá recenze zážitků pro Slevomat. Richarde, ahoj.
4: Ahoj Kubo, zdravím všechny posluchače.
3: Tak co, jak jde život? Co tě teď čeká za zážitky?
4: Hele, příští týden jedu na takovou konferenci mezi řádky.
3: Mezi řádky, mezi co to je?
4: To je na Moravě, mezi řádky, jako Vinice, chápeš? To je konference pro HRisty, ředitele, majitele firem.
3: A taky pro tebe.
4: Musím do té doby rychle založit nějakou firmu. Já budu asi zkoušet místní wellness. Slevomat je hlavní partner, takže tam můžeme jet a představit Slevomat zase z jiného úhlu.
3: No, takže jestli nás teď poslouchá někdo z HR a nebo nějaký CEO, klidně můžete vyrazit.
4: Přesně, ale proč mě to napadlo? Hele, chtěl jsem dát takový tip na to místo, kde to je. Vinařství u kapličky, neznáš to? Totální ráj, točili se tam Bobule, ten film.
3: Tyjo, tak to asi jako neznám, ale Bobule samozřejmě už jako vím.
4: Taková ta pravá Morava, atmosféra uprostřed vinic a je tam normálně bazén, velký wellnessko, úplně cítím to léto, když si na to vzpomenu.
3: No tak jo, a jak se to jmenuje, jsi říkal vinařství co?
4: Vinařství u kapličky. Máme to na Slevomatu, tak můžete kouknout, taková inspirace.
3: Jako vyrazit na Moravu, přátelé, pojďme si to říct na rovinu, nikdy není špatný nápad. Tak moc děkuju.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno dozněl Joe. Minule jsme se tady s Peťou bavili, jak se to čte, že jo?
1: Joe.
0: DJ O, anebo Joe. A doufám, že i jeho pecka End of Beginning krásný podvečer udělala, vykouzlila. Ale teď se možná podíváme na téma, které některé rodiče pálí, a nejenom rodiče, pravda, protože máte nějaký nastavený limit na sociálních sítích? Abyste tam třeba nestrávili čas, neprokrastinovali víc než třeba 2 hodiny měsíčně?
1: Hele, a co, tak jako zameťme si před svým vlastním prahem, co jako ty a sociální sítě, scrolluješ tam?
0: Nevím, co je scrolluješ, ale dívám se na Facebook.
1: Já jsem zapomněla, s kým mluvím. Jak... Ty se moc, ty Instagram ani nemáš, že? Bez tak.
0: Poslouchej, mám Instagram.
1: Jo, ale viděl jsi ho kdy? Naposledy, třeba před 2 měsíci.
0: Pátek,
1: no. Ty jsi takovej ten jako, jak to říct, jako lehkej závislák na sociálních sítích. Jo, často jako sem tam podíváš, ale víš, že ty hodnoty jsou jinde. Ty asi furt čteš noviny třeba, že?
0: Já čtu noviny, nebo knížku,
1: papírový nebo noviny.
0: Spíš volám, ano.
1: No, no, tak my jako, my mladší trošku, opíť, ochlup, tak my jako scrollujeme a koukáme se, co je novýho, jenomže to je taková past, jo? Ono nás to tam prostě uzamkne a furt musíš, to je, jak kdyby ti to tam pouštěli nějaký, já nevím, jako nějaký vůdů, ty jo. Prostě jsi tam úplně uvězněný v tom scrollování. Já třeba jsem jednou taky skysnula dlouho, koukala jsem se na nějaký svatební hry, jo. A pak jsem zjistila, že se na to koukám 30 minut. A vůbec to jenom ani uteklo tak, no, téma zes, no. A hlavně jako vy třeba najdete nějaký zábavný video na těch sociálních sítích, pošlete to dalším 5 lidem, ti vám na to budou reagovat a pak zase máte další 30 minut v háji, jo. A takhle to teďka chodí, jako úplně zbytečný. Proto se ptáme, jestli máte nastavené limity.
0: No.
1: Včera si to nastavil můj přítel a heslo vím jenom já. To nám poradil jiný pár. To nemáme z vlastní hlavy.
0: Počkej, jakože ty jsi zadala heslo?
1: Jo, má tam nastavený časový limit na 15 minut, jo. A když bude chtít víc, tak musí mě požádat, abych já mu tam dala to heslo, jo.
0: Na 15 minut?
1: No, protože normálně, když si nastavíš časový limit, tak ty normálně dáš ignorovat, pojď jinda, dej si dál zase, koukáš se.
0: A jsou 2 hoďky, ne, tam dej.
1: 2 hoďky, tak to pak nemá smysl mít žádný časový limit, jako. Protože 2 hodiny je hodně, Iggy.
0: Tak scrollování to je asi potom námaha na palce, že?
1: Jo.
0: Já si říkám, že máš nějaké velké, no.
1: Já mám velký palce. No dovol, já mám hezký palec.

0: Na Hit Radio City Brno dozněli Krištofáci, jejich život je krásný, já s tím musím jenom souhlasit, teda pouze v případě, že neděláte to nejhorší povolání na světě.
1: Já si myslím, že nejhorší povolání je to, když někdo vyváží ten septik, jo? Vlastně pracuje furt jenom s bobkama.
0: Jsi hodně blízko, protože nejhorší povolání na světě je čistič kanálů v Bangladeši.
1: V Bangladeši? Takže ne ani tady jako v Brně, ale v Bangladeši.
0: Já myslím, že pokud se brodíš ve stoce, je úplně jedno, jestli jsi v Bangladeši, u Lambátaru nebo v Brně.
1: Furt to voní stejně.
0: Ale... Dělat to prostě někdo musí, takže máte jako můj obdiv teda.
1: Ale můj taky, no. Jako já bych ani nechtěla být třeba gynekolog, zubař, jako já mám hodně takový, já mám spoustu povolání, který bych nechtěla dělat. Já jsem ráda za to, co dělám.
0: Já mám kamaráda a to je právě gynekolog, tak jsem se optal, jaké to je.
1: A co říkal?
0: Ani se neptej.
1: Tak dík za pokec. Díky, že jste nás poslouchali a ladili Hit Radio City Brno a těšíme se zase zítra od 3 do 6.
0: A doporučuji si zapsat naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Tam s náma můžete zítra pokecat.
1: A teď klidně, ať napíšou hned, ne?
0: A co?
1: No třeba, jaký si myslí oni, že je nejhorší povolání na světě. Napište.
0: A my už to nebudeme, ale.
1: To nevadí. My si to přečtem.
0: Zítra.
1: Mějte se, čau.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Informace hlavně pro cyklisty. Na Brněnsku v Dolních Heršpicích u řeky Svitavy je uzavřena cyklostezka z důvodu probíhajících stavebních prací. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Když
6: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů nebo postupů škol. První dětský ombudsman Martin Beneš se chce s dětmi scházet několikrát za rok.
13: Scházet se budeme asi čtyřikrát za rok, budeme se scházet obvykle na dva dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Jo. Ono to není úplně jako jednoduché vymyslet a nastavit, tak aby jsme třeba vlastně ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli ty výsledky dobře prezentovat.
12: Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, chránit je před diskriminací a sdílet názory nejmladší generace dalším institucím. Policie se zaměřila na omezení prodeje CBD a kratomu. Zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. 11 tisíc produktů muselo být staženo z prodeje nebo zlikvidováno. V rámci kontrol úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. K novele opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice si podle vlády vyžaduje nejprve důkladný rozbor. Naši fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po nočním letu dorazili do New Yorku a ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.
14: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
12: Do rána většinou jasno nebo polojasno, mohou se tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty kolem 12 až 8 stupňů, v údolích chladněji. No a postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky, později večer pak v jihozápadní polovině Čech místy déšť nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
15: Ladíte Hit Radio, 18. hodina je tady, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí přeju.

Hodně na pohodu jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tohle byla lekce francouzštiny Voyage Voyage, singlovka, kterou dobře znáte. A my jsme vám ji teď rádi připomněli. Až do 21 hodin vám budeme hrát výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky z hitu Millennia. Teď už mezi vás letí Afromen.

0: Tohle je další velká chvilka nostalgie, hudební vzpomínka na projekt Boyzone a singlovku Pictures of You. Takhle vám při pondělku hraje Hit Radio. První červnový den vás zdravíme. Přejeme, ačkoliv to venku nevypadá, tak pochopitelně hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat třeba i tímhle senzačním hitem. To je Dr. Alban. Nemá jenom písničku It's My Life, kterou známe úplně všichni, ale taky třeba singlovku Look Who's Talking. A tu pro vás máme připravenou už za pár minut tady v Eteru, taky skupina Enexis anebo Alice Springs. Na to všechno se můžete těšit.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete
10: si. Tisku levně.cz
11: Náplně hned.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alice Springs, tak to je město v Austrálii, a Alice Springs, to je česká zpěvačka, která naspívala píseň Vrace mi zpátky. Tu jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co skrývá náš hudební archiv. Na to teď naváže Chris de Burgh, High on Emotion. Další skvělá, fantastická věc, která vám, věřím, vyladí pondělní večer s datem 1. června. Za chvilku i London Beat, na to se můžete těšit.

0: to umí rozjet London Beat. You Bring Me On The Sun. Fantastická věc, kterou jsme připomínali právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vybíráme to nejlepší z minulosti. A tak nesmí chybět ani návrat na konec 90. Období, které patřilo boybandům, tehdy zaznamenali obrovský boom. No a vlastně tím asi nejznámějším, nejúspěšnějším se stali Backstreet Boys. Třeba i díky písni Everybody, kterou pro vás máme nachystanou a kterou vám naservírujeme na Hit Radio už za chvíli.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Breaking My Heart, hit, za kterým stojí Elton John, a tohle je taky oficiální remix. RuPaul se podílel na této taneční verzi písně, kterou velmi dobře znáte. Dovedle nás až k 19. večerní, ladíte Hit Radio.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme servírovat se to nejlepší z 80. 90. milénia. S vámi Michal Pospíchal. Hezký pondělní večer.

rok 1997 a druhá deska skupiny Chinasky s názvem Dlouhej kous. Na ní se jako titulní píseň objevila právě záležitost, která se jmenuje úplně stejně. A tu jsme teď připomněli tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Tady to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Já listou dál, For the Cause, Stand By Me. Ani o tohle vás nemůžeme ochudit. No a teď si takhle při pondělku 1. června dáme Samantha Fox, I Only Wanna Be With You. Tak to je záležitost, která...

0: Ford Coast, Stand By Me, tohle dobře znáte. Ladíte Hit Radio Classic a i ten další hit dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Hungry Eyes, Eric Carmen. Naprostá legenda, bez které si pondělní večer neumíme představit. Taky Babylon Zoo s hitem Spaceman nebude chybět a do třetice slíbíme třeba ještě hudební projekt Alcazar. Držte vlnu.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

Slibovaná věc Alcazar, Crying at the Discotheque, to jsme hráli na Hit Radio. Vrátíme se domů. V hudebním speciálu Hit Radio Classic bude pokračovat Bára Basiková, jedna z nejvýraznějších českých rockových a muzikálových zpěvaček. Její charakteristický hlas je proslavil už v 80. letech. Tehdy začínala ve skupině Precedence, současně působila i ve skupině Stromboli a na začátku 90. pak odstartovala úspěšnou solovou kariéru. A z její solové tvorby teď hrajeme hit Co je na tom tak zlého?

0: Dreamin'. That don't impress me much. Hrajeme hit za hitem, jsme Hit Radio. A každý večer pro vás máme ten nejlepší výběr hitů minulosti. Slovo dostane Shania Twain. That don't impress me much. Si poslechneme už je za chvíli.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i bardos.cz.

Velká domaťárna, na tuhle notu nám zahrál Seal, připomněli jsme jeho Kiss from a Rose. Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Každý všední večer mezi 18. a 21. pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Za chvilku třeba unikátní spolupráce Entrance a Roda Stewarta. Písnička Do You Think I'm Sexy. Nejprve se ale naladíme na Jennifer Lopez citem Jenny from the Block. Tohle vám z Hit Radia posíláme pro lepší náladu. Children.

Takhle zní pondělní Hit Radio. Dobrý večer. Doufám, že start do nového měsíce máte úspěšný, stejně tak do nového pracovního týdne. Ale pokud tam byly nějaké ty bolesti, jste na správné adrese. Máme pro vás medicínu v podobě těch největších hudebních hitů. Muzika léčí a další důkaz nám přinese třeba Ugly Kid Joe nebo Anna K. Užívejte poslech.

Písnička, která se dočkala celé řady cover verzí, ta nejznámější z poslední doby je třeba od Floridy, který mimochodem poměrně nedávno navštívil Českou republiku. Tohle byla ale verze od Dead or Alive. Hráli jsme You Spin Me Round. Nezastavujeme, máme pro vás jeden hit za druhým, ten další taky dobře znáte. Soul Strung Out a partička, která si říkala C-Block. Ladíte Hit Radio. I'm so strong.

Tohle je opravdová klasika. Can't get out of my head a Kylie Minogue. To byly aktuální minuty na Hit Radio. A ty budoucí, ty budou patřit třeba partičce Baby Birds a hitu You're Gorgeous. Fantastická věc, která vás čeká a nemine. Už za chvíli na Hit Radio.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Hit Radio.

Zvonec a konec. Tohle je finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny. Hezký zbytek pondělí.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tím. Náplně hned.

0: pravda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio. Mažu stopy.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betel než kopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio City Brno.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.